radši se neohlížej, co z komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy, co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam.

klíč ke štěstí, svůj malý grál, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Naděl, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví je.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?
1: Ještě, že klavír ví, koma.

0: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
1: Sej mi stuhu hedvábnou.
0: A nebo Michal Tučný.
2: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze už dnes výhradně na Country Rádiu.

O Červánkově oponě nad Kladnem. Teď už se dělá ocel asi jinak. Teď už jsem trošku chudší, ale už mnoho let rád se dávám v létě na zahradě po setmění a dívám se přes údolí Berounky ke Kladnu. Dole ve vsi občas hafne pes, za řekou zahučí vlak s řetízkem svítících okének. Za teplých červencových večerů mi svatojánští broučci přičarují do paměti jméno pana Karafiáta a nad hlavou mi občas přeletí netopír, přesně takový, s jakým se kamarádí makový mužíček. Vlastně dva netopíři, jeden větší a druhý menší. Čekám a vyhlížím je, když se neslyšně zatřepotají na noční obloze. Ale někdy se dlouho neobjevují a dělají mi starosti. Když mi je dělávali ještě před několika lety, býval jsem za ně odškodněn nádherným nebeským divadlem. Noční obloha nad Kladnem se najednou pohnula, pak zoranžověla a znachověla a nakonec nějaký nebeský oponář zavěsil nad městem Červánkovou oponu, za jakou ve svém paláci odpočíval kalif Hárun ar-Rašíd, když naslouchal pohádkám, které mu po tisíc a jednu noc vyprávěla Šáhrazád. Okouzloval mě tento nebeský úkaz už taky proto, že večer co večer vypadal jinak. Podle toho, zda nad Kladnem byla obloha čistá, nebo posetá obláčky, anebo pokrytá mračny. Věděl jsem, že to nedělá žádný nebeský oponář, že se v tu chvíli vypouští tavba v ocelárnách a že mi kladenští taviči tou svou polární září probudí vždy jiné žilky vzpomínek. Někdy jsem si při ní vzpomněl na pana profesora Cyrila Boudu, který se na Kladně narodil a jednou mě nakreslil, jak cvičím s činkami. Jindy jsem si uvědomil, že tam někde odpočívají prastříci, které jsem nikdy neviděl, a dosud asi žijí moji bratranci a sestřenky, které jsem taky nikdy neviděl. A nebo jsem si říkal, co asi dělá František Stavinoha, jestli je u psacího stroje pilnější než já, co sedím na zahradě a civím na růžovou oponu, kterou on nad svou střechou třeba ani nevidí. I na paní redaktorku Skálovou jsem si v takovou chvíli vzpomněl a přemýšlel jsem, jestli už umila chodbu, protože její muž pořád přestavuje a vylepšuje jejich kladenský domek, aby se jí tam bydlelo jako v ráji, a hrozně přitom dovnitř nanosí. Ale než jsem to stačil domyslet, zavřeli taviči na Kladně dvířka od plotny a bylo po zázraku. Jenže v tom mi obvykle přeletěl nad hlavou menší nebo větší netopír a připomněl mi, ať už nechám toho bloumání a jdu si raději naklepat poslední stránky makového mužička.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

tě král, anebo tulák jen

se toulám sám. Hezkých pár křížků na hřbetě mám. Zbývá mi dnů už nemnoho, snad nespatřím

lidských dnů.

naposled jsem doma byl. Váček na tabák hlínou jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v Ajde.

naposled mě povezou a pastor náš o mě začne lhát. Tam někde kůmě můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde usedla najdete tu trochu hníně, co už létal jsem sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak ji vysypte tam dolů. Pak běžte zapít parda svýho, mě bude hřát.

0: Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva. Psycholog a sexuolog.
1: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
0: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
1: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
0: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
1: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
0: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
1: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
0: Děkuji vám za rozhovor.

je blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10

můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí a jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

se světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

bychom šli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.
2: Jsem starej Tom Shore z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obchází.

Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustra. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou. Podobných záhad bývám svědkem poměrně často. Za svých mládeneckých let jsem zaparného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl. Když už hovořím o zvířatech, vtírá se mi otázka, co asi dělá můj prastrýc Božetěch. Tento příbuzný je totiž vášnivým Nimrodem. Kdysi mě pozval na lov kachen. Když spatřil vysoko na obloze letěti kachnu, zalícil a hlasitě vystřelil. Kachna však nedbala a letěla dále. Prastrýc pravil: drahý synovče, jsi svědkem zázraku. Vidíš nad námi létati zastřelené zvíře. Tento můj povedený ujec se neobyčejně chlubí chvástáním o svém cvičeném psu jménem Arnošt. Tento pes je v skutku poslušný. Když mu jeho pán řekne, jdeš sem nebo ne, pes buď jde nebo ne. Psi jsou vůbec jeho slabou stránkou. Jednou přivedl mezi kynology z brusu nového psa. Byl žlutý. Když uviděl jiné psy, skočil a všechny soukmenovce roztrhal. Kolegové se tázali prastrýce, kdeže takového šibala sehnal. On pravil: přivezl mi ho známý, který byl na montáži v daleké Africe. Ale dám ho pravděpodobně pryč, neboť ho musím neustále stříhati. Roste mu na krku veliká hříva. Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, tu byste s překvapením zjistili,
že prastrýc Božetěch není mým jediným příbuzným. Z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chochol

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

tady chvádí jako uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

zvedá, kde by ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit.

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev, Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíž dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kous se valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď den co den marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Už dnes od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.

0: za cestou je kříž.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tantry počasí.
1: Venku dnes bude převládat polojasno až skoro jasno. Během dne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 27 stupňů Celsia.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
2: Moje nový pár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Žákům základních a středních škol dnes začíná nový školní rok. Do lavic v něm podle ministerstva školství poprvé usedne 115 000 prvňáků. V Česku se vláda na konci července rozhodla ukončit regulaci cen benzínu a nafty. V Polsku pro změnu od 17. srpna snížili DPH a stanovili maximální ceny paliv. Řidičům v příhraničí se proto znovu vyplatí tankovat benzín i naftu a také LPG na polských benzínkách. Na litru se dá ušetřit i 6 korun. Co dělá Zlín pro mladé lidi, nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Ve Zlíně dostali děti a mládež další možnost, jak vybít svoji energii. Sportovně-rekreační areál Zlín Vysoká Mez už funguje. Na ploše přes 3000 metrů čtverečních je tam řada atrakcí pro děti do 12 let. Dominantou je pirátská loď s herní sestavou a věží. Součástí areálu je i zázemí a WC. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Strážníci v minulých dnech opět kontrolovali nejen koloběžkáře.
3: Strážníci pražské městské policie provedli další už pátou kontrolní akci zaměřenou na cyklisty a koloběžkáře. Na území celé metropole během 4 dní odhalili 477 přestupků, 286 z provinilců byli cyklisté. V 57 případech došlo na udělení pokuty, jejichž celková výše dosáhla na 30 000 korun. 35 případů řeší správní orgán a v ostatních případech stačila domluva. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Nakonec zpráv ještě volejbal. Naše volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále prohráli se Švédskem 0-3. To znamená, že nezopakují osmé místo z roku 2023. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Ten, kdo nepřekládal uhlíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

vede hrabem. Jeho, jeho, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

0: Jo, ahoj, páru tam hoď. Tak ahoj, říkáme i vám, našim posluchačům, Kačka s Vláďou, to při dnešním prvním zářijovém dně. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děti. Pomalu, nebojte, dneska to ještě nebude bolet, ale ve středu třeba už asi trochu.
0: Ano, jo. Ano, přesně tak, tím Kačenka chtěla naznačit, že 1. září by se dalo charakterizovat jako takové magické datum, protože samozřejmě se to týká převážně školáků. 115 tisíc prvňáčků máme.
1: No páni, no. Tak to budou, jako myslím si, že spousta těch prvňáčků už nemohlo dneska dospat, mají tu novou aktovku, teď jí prostě...
0: Spali s ní v noci.
1: Ne, prostě už jí tolikrát zkoušeli, jak jim jako padne, víš, a teď všechny, jestli ty přes zůvky, až se tam všechno vejde. Teď maminky prostě z toho nervózní, tatínci míň, protože na těch bedrech u tatínku toho není tolik, bych řekla.
0: Naloženo jako u maminek.
1: A teď ty maminky nervózní, teď nejdou do práce, teď si to všechno stihnou a jak se jim tam bude líbit a jestli budou plakat ty děti a všechno to víme. My soucítíme s vámi, držíme vám palce i prvňáčkům, i rodičům, i prarodičům, abyste to všichni zvládli, aby to bylo bez slziček.
0: Vy to samozřejmě všichni zvládnete a prvňáčci budou rádi, pak je můžete vzít třeba někam do cukráry na něco dobrého, poptáte se, jak se jim líbilo první den ve škole. Bude to hrozně příjemné, bude to fajn. A pak, když byste opravdu měli takový jako trošku nervozitu na srdíčku, tak věřte, že muzika z country rádia se postará o to, aby vám ta nervozita spadla.
1: My vás vyprovodíme do toho prvního školního dne muzikou a samozřejmě spoustu zajímavými informacemi. Za chviličku si dáme třeba z muziky. Co si dáme, Vláďo?
0: No, dáme si, ano, jasně, Buck krásnou
1: Owens.
0: Muziku.
1: Bude i Karel Zich, Léto jak má být. No, parádička.
0: Krásné ráno.

0: Léto jak má být, tak léto ještě stále máme. Navzdory tomu, že už máme 1. září, tak to léto si ještě chviličku užívat budeme. Budou i ty teploty letní, no tak dá se říct, že ano, protože nad 20 budou. Dneska počítáme z 20 až 24 stupni, na Moravě až 27.
1: Počítejte také s tím, že je malý zádrhel v Brně, konkrétně na D1 v Brně z Prahy na Vyškov, za sjezdem na výstaviště se na 193. kilometru přibržďuje, je zde několik poškozených vozidel, pravděpodobně v důsledku nějaké roztrhané pneumatiky z kamionu, tak v tomto místě buďte obezřetní.
0: No, vidíte, kamiony, to je nebezpečná věc na silnicích, tak opatrně, zdravíme i do kamionů samozřejmě.
1: Ano, ano, a vám všem mává nějaká holka, jo, alespoň podle názvu další písně od Babiho, Rivoli, Karabiny a KTO.
0: Se rozhlídněte.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Je 6 hodin a 18 minut, to znamená, že sluníčko nám vyšlo přesně před 3 minutami. Možná, že jste byli u toho hodně blízko. Zapadat nám bude minutu před 7:45 večer.
2: Je docela možné, že u toho západu slunce mnozí z vás budou a budete se na něj těšit, abyste v tom mohli pěkně zalomit večer, jít brzo spát, celý v případě, že zase časně ráno vstáváte. Rekordní teploty naměřené v Klementinu 7,0 stupňů Celsia v roce 1856, 33,8 stupňů Celsia v roce 2015. Jak to vypadá v tuto chvíli po ránu?
1: No, já bych se teda do té školy trochu oblékla, jo? Aktuálně teploty kolem 12-13 stupňů, pakliže vyrážíte do nějaké horské školy, jo? Tak tam je třeba kolem jenom 5-10 stupňů Celsia.
2: Tak to bych chtělo samozřejmě dbát na to oblečení, abyste se hned první den při vstupu do školních škamen nenachladili, ale jestliže přes den to bude daleko lepší, protože teploty budou v rozmezí od 20 do 24, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, no a na horách kolem 16. K tomu ráno malá oblačnost, přes den oblačno, v severní polovině území ojediněle přehánky.
1: No tak když je v takové horské škole třeba zima, tak si myslím, že pan učitel brzy ráno vstane a přiloží do kotla.
2: Do kamen.
1: No,
2: dříva věc, ano, no, nebo do kotla, nebo do kamen. Já si pamatuju, že dřív byla jako kamna ve třídě a topilo se.
1: Ještě pamatuješ, jo?
2: Slyšel jsem o tom z vyprávění.
1: Jo, ty jsi podle mě měl ještě kalamář.
2: Ano.
1: Tak jsem vylíval. To byl takový ten zabudovaný v té...
2: Přesně, ta šikmá lavice.
1: No.
2: Šikmá plocha hned v první třídě.
1: Tak to si přesně měl ty. Tak jdeme se podívat na středu. Čeká nás zvětšená oblačnost, ale srážky jenom výjimečně. Nejvyšší denní teploty 20 až 25. Očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu.
2: Jeli jasný den, krásný podzim zvěstujem. Tak to je jedna z mnoha pranostik na 1. září.
1: No, ty jsi vybral tu nejtěžší, no. Tak já si dám nějakou méně náročnou. O svatém jelí jdou jeleni k říji.
2: Tak, výborně. Pokud jste z toho moudří, tak to byly pranostiky, teď už Pavlína Jišová a Adéla Bohadlo. Uvědomění.
1: Přejeme vám pěkné ráno v 6 hodin a 20 minut.

0: Country rádiem na cestách.
1: 6 hodin, 26 minut a my tu máme první dnešní úterní dopravní servis. Začínáme radostnou zprávu. Zprávu, která se týká víceméně Prďáků, protože právě dnes 1. září se vrací linka číslo 1 na pravidelnou trasu na Konečnou nebo na Bystrec a Ečerovu, linka 7 a 8 na ulici Reneskou, no a linka 10, tak ta bude ukončena v zastávce Sochorova. Tolik tedy pohled do Brna, jak to vypadá na silnicích. Bohužel dopravní nehody, jedna z nich je hlášena na D2, je to 53. kilometr ve směru na Bratislavu. Další dopravní nehoda na D1, 193. kilometr ve směru na Ostravu. No a ještě tu máme nehodu, která se stala ve Frýdku Místku v ulici Revoluční. Jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem a po zprávách a po počasí tedy po půl nahlédneme, kdo dnes slaví svátek. Šťastnou cestu.
2: Country
3: Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Váďou na Country Rádiu. Country Rádio.
8: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
9: Stařičký šerif u šlíně prdlku poláhlý vztah.
8: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
10: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
11: Hezké ráno. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na falešnou šarži léku Ozempic. Je to lék na cukrovku druhého typu. V poslední době se ale rozšířil i jako prostředek na hubnutí. Padělaný přípravek může být pro zdraví nebezpečný. Brněnské letiště nově nabízí možnost číst elektronické knihy. Čekání na odlet si můžeme zkrátit díky službě, kterou zajišťují české knihovny. Kanada odpověděla na rozhodnutí amerického prezidenta přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. U kanadské hráze umístili ceduly. Je na ní napsáno, jezero Ontario zde vždy bylo a bude.
12: To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Jestli jde dneska nějaká Linda do školy, tak ano. Podle mě to bude mít parádní den.
2: Ano, a navíc tomu má ještě ráda marmeládu, jak zpívá Ivan Mládek, že?
1: Jo, no. Tak Linda je holka, která dneska slaví svůj svátek. Vždycky to vychází na 1. září a mnohdy to vychází na první školní den, tak jako dnes. Význam a původ jména není přesně známý. Jméno bývá spojováno se španělským slovem Linda, což znamená krásná nebo jemná a mírná. Jméno je ale taky blízké i německému slovu Linde, což znamená lípa, a taky staroněmeckému Lindy, které se překládá jako zmije. Takže to může být taková jemná zmije, co žije pod lípou.
2: Krátké, některý z těch přívlastků si můžete vybrat, co je někomu v vašem okolí, který se jmenuje, nebo která se jmenuje Linda, blízké.
1: Ale jo, já bych moc hezký.
2: Ne, není. Dobře, tak všechno nejlepší, ať už spadáte do jaké kategorie, milé Lindy. V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Edgar, jedná se o mužské jméno staroanglického původu, které v sobě spojuje hned dvě slova, ead, tedy bohatství, a gar, což znamená kopí. V podstatě tak znamená šťastné kopí nebo bohaté kopí. V České republice těch bohatých kopáčů s tím kopí máme 94.
1: Šťastné kopí?
2: Ano, šťastné,
1: co to jako
2: šťastné
1: je?
2: Kopí.
1: Šťastné kopí, to je jako to, které se vždycky trefí, když s ním prostě hodíš?
2: No, pozor, ale to není zdaleka všechno, protože v kalendáři máme ještě jméno Jilí a to tak trošičku jako koresponduje s tímto jménem v rámci obraného manévru, protože tady se jedná o mužské křestní jméno řeckého původu s významem štítonož. Jo, štítonož, to znamená, on nosí ten štít a chce se...
1: A něčeho štítí. Edgaru.
2: Ne, on veme ten štít a zamezí tomu, aby Edgar se svým bohatým nebo šťastným kopím způsobil nějaké zranění.
1: No, to jsme to zmatlili. Tak, 6 hodin 37 minut, přejeme pěkné dobré ráno vám všem, ať už stáváte do školy, nebo nás posloucháte jen tak, prostě tak pravidelně, jako vždy, kdy předtím.
2: Přátelství na Entou, krásná písnička, která začíná právě teď, v 6 hodin 37 minut.
1: Za chvilku podrobně počasí.

svátek, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: 6 hodin 44 minut, pakliže jste na D35, jedete z Mohelnice na Olomouc, pořád vám to jede dobře, tak vězte, že na 256. kilometru se lehce zbrzdíte, protože je tam odstavená porouchaná dodávka v pravém jízdním pruhu.
1: A pokud se připravujete třeba do školy, do prvních tříd se studijní školáčky, tak počítejte s tím, že by to po ránu chtělo teplejší oblečení, protože nad Českou republikou je teplota v rozmezí od 12 do nějakých 16 stupňů. Přes den se to má krásně zredukovat a teploty budou 24 na jihu Moravy, 27 stupňů Celsia.
0: No, jestli jdete do druhé nebo do páté třídy, tak můžete jít klidně v žabkách, či jo, Vláďo? Ale do té první třídy se oblečte.
1: Tak, přesně tak, protože ty starší děti už jsou zvyklí na nějaké porivy počasí, že jo, a tak dále, a ti už jsou vlastně ošlehaní větrem z té první třídy, která už se jich samozřejmě netýká.
0: No, to je jasný.

0: na Country Rádiu.
1: Tak v tuto chvíli, tedy 7:45, je před námi telefonát Veronice.
2: Ano. S krásným přáním. Konec konců je tady toho...
3: Prosím, Turka.
1: Dobré ráno, Veroniko. Country Rádio vás zdraví, Katka s Vláďou.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. My tu pro vás máme vzkaz. Máme vás probudit.
1: Že prý vás dneska asi čekají první narozeniny jako novomanželky.
2: A jsme doma.
1: To je dobrý, ne?
3: A jsme doma, ano.
2: Jasně, ano.
1: Paráda, jako mně se to teda hrozně líbí, jako první narozeniny si člověk většinou nepamatuje, ale vy si tyhle určitě budete pamatovat.
2: možná i díky tomuto probouzení třeba. Je tady krásné přání, ať tě provází zdraví, klid a odvaha jít si za svým. Přeji úspěch v podnikání, moudrost a hlavně radost ve dvou s tím, koho miluješ.
1: Ať se ti splní všechny sny a přání, všechno nejlepší k narozeninám, přítel.
3: Děkuju moc a já přeju taky všem posluchačům hezký den a vlastně školákům úspěšný start do další etapy života. Ať se jim ve škole daří. Děkuju moc za zavolání.
2: To jste říkala moc hezky.
1: To je prýma. Tak Verčo, krásné narozeniny, mějte se moc fajn, všechno nejlepší.
2: Nashledanou. No a my posíláme písničku, která se jmenuje Všechno nejlepší.
1: No to je taková ryze narozeninová píseň.
2: Tak hezký poslech.

0: Jedna z těch krásných oblíbených písní, ve které se neobešel žádný tábor. Jak to byla kapela Rangers? Zvedněte kotvy.
1: A teď už se rozeznívá písnička, která se jmenuje Obyčejný muž. Všichni ji dobře znáte. Od Petra Spáleného.
0: No a v příští hodině třeba Michal Tučný. Krásné ráno.
1: Hezký den.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme u nákupu, protože téma samoobslužných pokladen v obchodních řetězcích stále rezonuje, hlavně na sociálních sítích. Zastánci je považují za velký přínos a oceňují rychlost při nakupování. Odpůrci tvrdí, že nebudou dělat práci za pokladní. Velký problém takový lidé vidí také v tom, že u samoobslužných pokladen nejde platit hotovostí, ale pouze platební kartou. Pokud nemají kartu nebo dokonce účet u banky, mají smůlu. V Rožnově budou mít nový kulturák.
2: Možná jste to klepání minulý týden zaslechli. Radní vzali kladívka a symbolicky mákli. Rožnov pod Radhoštěm udělal další krok k dokončení nového kulturního centra. První část hrubé stavby by měla být hotová už do konce ledna 2027. Vše má být pak dokončeno do konce téhož roku. Luděk Savana, Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
1: V Praze je nová rozhledna. Blíže o ní Honza Navrátil.
3: Nejde ale o žádnou vysokou stavbu, jedná se o vyhlídku, která nabízí zájemcům pohled na stavbu nové čtvrti Smíchov City. Vyhlídka leží na bulváru Madeleine Albrightové, ze kterého se v budoucnu stane kilometr dlouhá pěší tepna celého projektu. Smíchov City vzniká na ploše 20 hektarů bývalého brownfieldu v okolí Smíchovského nádraží. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Je fotbal. Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Šín se v týmu sejde s dalšími českými fotbalisty Honzou Žamburkem a Janikem Eduardem. Tolik z fotbalu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Tak začínáme správným časem, 7 hodin a 6 minut, vy posloucháte Country Radio při pondělku 1. září, kdy speciálně zdravíme všechny prvňáčky.
1: Prvňáčky a všechny vůbec, všechny ano. Školou povinné, nejenom prvňáčky.
0: No tak, ale ti si to zaslouží víc, protože budou daleko víc nervóznější než ti absolventi už těch druhých, třetích a následných vyšších tříd.
1: No ale teď si vím, že jako spousta dětí jde taky na střední školu poprvé.
0: Ano.
1: Spoustu dětí teprve se chystá na to, že vlastně dneska poprvé nejdou do školy, že třeba čekají až na tu vysokou školu. Víš, toho 1. září. Pro ně je to vlastně taky jakoby výjimečný den, jo? Možná se to nezdá, ale je to tak. Tak vás všechny zdravíme, ale nejenom vás, vám patří takové to velké mávání, ano. Menší mávání patří vám všem, co jen tak sedíte a v klidu si snídáte tu svoji úterní snídani na 1. září a říkáte si, tak co pak nám nachystali v těch datech na Country Rádiu. Dozvíte se za chvíli.
0: Přesně, byť je léto astronomické, tak dnešním dnem 1. zářím, a to je právě to magické datum v kalendáři, začíná meteorologický podzim.
1: Skutečně?
0: Ano, skutečně.
1: Nepředbíhá.
0: Ne.

0: Takhle krásně nám to rozpadá dělat Fade Hill ve vysílání Country Rádia. Za chvíličku máme 7:15 a nás čeká jedna z těch důležitých informací z dopravy a také si malinko přiblížíme počasí, alespoň po ránu. Tak jak to s tím počasím vypadá teď, to už je téma pro Kačku.
1: Je kolem 13 stupňů, na jižní Moravě je kolem 17, no a jestli jste někde na horách, tak se teda jako skutečně jako oblečte do té horské školy, protože tam je kolem 6-7 stupňů Celsia.
0: Tak, no a co nám nabízí silnice? Aktuální informace, tu z D35, překážka na vozovce, pozor na to, z Mohelnice na Olomouc, na exitu, na náměšť, na kilometru 256,5 je porouchaná dodávka, zasahuje do pravého pruhu, už by tam měly být policejní hlídky na místě.
1: Třeba by to spravilo nějaké kladivo. Tu dodávku.
0: A to už je téma pro Valdemara Matušku.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: Tak právě dneska je takové smutné výročí jedné věci, o které myslím si, že mnozí lidé vůbec neví.
2: Vůbec netuším. Nejenom, že nevím, ale já ani netuším, o čem má být řeč.
1: Když se psal rok 1914, jo, Vláďo, to by si mohl pamatovat, tak si představ, že uhynula holubice Marta. Jo, jako dobře, holubice se může jmenovat Marta, může jich být spoustu, ale jde o poslední známou zástupkyně druhu holuba stěhovavého. Takže prostě rok 1914 a šmitec holub stěhovavý není.
2: Tak začali jsme méně příjemnou informací, my budeme doufám pokračovat v těch pozitivnějších, alespoň co se týká narozenin. My se hned nakoukneme do roku 1288, kdy Eliška Rejčka, česká a polská královna, jako manželka Václava II. A Rudolfa Habsburského se narodila.
1: Rok 1929, to se zase narodila Květa Fialová, česká herečka, oblíbená divadelní, filmová a televizní diva, manželka českého režiséra Pavla Háši, bohužel zemřela před 9 lety.
2: No a u těch herců a narozenin ještě zůstaneme, máme tu další herecké jméno. V roce 1955 se narodila Jaroslava Krečmerová, herečka a dlouholetá členka divadla Studia Epsilon.
1: Tak, jdeme do světa do roku 1916. Tehdy se narodil Ken Aston, což byl britský fotbalový rozhodčí. Možná, že jeho jméno vám vůbec nic neříká a rozhodčích je po celém světě spoustu. Ale jde o člověka, který v roce 1966 vymyslel systém žlutých a červených karet, který se poprvé uplatnil při fotbalovém mistrovství světa v roce 1970. On se tehdy inspiroval semaforem, u kterého musel zastavit na londýnské křižovatce v Kensington Hyde Street a řekl si, tak a tohle já zařídím i na fotbale.
2: To udělal samozřejmě dobře, tedy v nelibosti všech prohřešků, které se na fotbalovém hřišti stran fotbalistů dějí, ale trošku mi tam chybí ta zelená, že jo? Tak červená a žlutá, to je v pořádku. A proč neukazují rozhodčí zelenou?
1: A proč by ji ukazovali, ti by akorát zdržovali, to všichni víme, že když je to dobrý, tak je zelená prostě.
2: Ne, dáš červenou, všichni se zastaví, zelená a všichni se dají do pohybu. Třeba dobře, tak
1: Vládě, já... je vidět, že tomu nerozumíš.
2: Ano, bohužel se dostáváme k úmrtí. V roce 2008 zemřel česko-kanadský podnikatel Tomáš Baťa mladší.
1: No v roce 2008 nás taktéž opustil, ale to už jsme ve světě, tedy Jerry Reed, americký herec, zakladatel a skladatel a také country zpěvák. Karel Zich například naspíval jeho hity Take It Easy jako českou, to se stává.
2: Tolik data v datech, my jdeme na další muziku, o tu se postará Miroslav Donutil, Toulat se po hvězdách.
3: Přečtení už není

A tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný

Prostoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Volací znak naděje v našem vysílání v 7.26.
1: No a teď nás čeká Kenny Rogers, za chviličku také pohled na silnice, bude tu dopravní zpravodajství.
0: Tak vám přejeme krásné úterní ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Začínáme nehodu, která se stala na Praze 5, k ulici k Barandovu. Další dopravní nehoda, tak to je z ulice Fignerová, je to v Čemčicích, okres Louny. No a havarovalo se také na D2 na 13. kilometru ve směru na Bratislavu. Jak to vypadá s krátkodobějšími vlakovými výlukami, dnes se určitě nesvezete na trase Nové Město nad Netují Náchod, anebo také Ledečko Zruč nad Sázavou. Tahle ta výluka bude končit zítřejším dnem, což je, myslím, pozitivní informace. Věříme, že stejně pozitivní informace se budou týkat i počasí a správno, a potom už se podíváme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku. Krásné ráno a šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 1. září nás navštíví Milan Procházka a Honza Šmejkal ze skupiny Gledli SV.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pražským řidičům se nelíbí nový koridor pro cyklisty v Plzeňské ulici. Při rekonstrukci totiž zabral polovinu jedné stepen ve směru do centra. Až tady práce skončí, vrátí se do Plzeňské tisíce aut. Pod kola se jim přitom mohou začít plést cyklisté. Sídliště v Přerově v Dvořákově ulici čeká příští rok velká proměna. Radní schválili vypsání veřejné zakázky. Zahrnuje opravu komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení i výsadbu stromů. A Tokio je hlavní město Japonska už 158 let, to je známá věc. Japonsko ale hledá město, které by v případě velkého zemětřesení nebo jiné katastrofy dokázalo nahradit. Do boje se pustila Osaka, Nagoya i Fukuoka. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal žárlý prospektor od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Na to se podíváme v tuto chvíli tady v 7.38, tak včera jsme si povídali o tom, jestli pracujete už nějak dlouho na pracovišti, na jednom pracovišti, třeba s jedním kolegou, jo? Jak to zvládáte, co vaše psychika, co vaše vrásky, jak to s vámi vypadá?
2: Přesně tak.
1: Jste ještě v pořádku?
2: Některé příspěvky, které jsme tu včera prezentovali, byly pozitivní, druhé byly na téma, už jsem rád, že jsem z práce v důchodu, nedalo se to s kolegy vydržet, ale z 90% to bylo pozitivní. Napsal nám třeba Honza: ahoj Kačko a Vláďo, už 19 let jezdím autobusem a parťáka mám proti tunusu a téměř se nevidíme, takže zvycházíme parádně. Tak hrejte dál, tak hezky, zdraví Jenda autobusák.
1: No to je paráda. Tak napsal nám i Tomáš, který píše, že nemá žádného kolegu, že pracuje úplně sám, že tak mu to absolutně vyhovuje, že by asi s nikým nevydržel.
2: Tak na podobné téma nám napsal třeba Petr: dobré ráno Kačko a Vladimíre, mám na dnešní téma opačný názor, neboť sehnat v dnešní době spolehlivého kolegu je velké umění, takže pracuji sám.
1: Milan napsal: s mým závozníkem spolupracuji už řadu let. Za nic na světě bych ho nevyměnil za šestáka. Když jedeme do Berouna pro cement, řekne Beroun a má hotovo.
2: A když dovolíte ještě jeden příspěvek, krásný, moc pozitivní, ten nám napsala Irena. Měla jsem štěstí, že jsem pracovala 12 roků v konstrukci, a to v mužském kolektivu.
1: No, to asi mluví za všechno, tak tam to bylo asi prýma. Tak děkujeme za všechny vaše příspěvky a taky docela určitě děkujeme za všechny vaše přáníčka k našemu šestiletému výročí.
2: Bylo to moc milé. My vám posíláme písničku Déšť od Marie Rotrové.

0: Tak se jdeme podívat krátce po 7:45, jak to vypadá na silnicích. Máme tam něco nového, něco aktuálního, Kačko?
1: Jo. D1 před Brnem, 210. kilometr z Vyškova, je to před Rohlenkou, máme tam zhruba 10-minutové zdržení.
0: No a co se týká počasí, 20 až 24 na jihu Moravy, 27 stupňů Celsia, teď aktuálně po ránu se teploty pohybují v rozmezí od 12 do 16 stupňů.
1: No ale ta jižní Morava, co? Tam je to parádní.
0: Tam je vždycky parádní. No a v 1000 metrech na horách kolem 16, tam už je to trošku horší.
1: Nevadí. Tady jsou Brontosauři, dáme si jarní tání.
0: Hezké ráno.
2: Když první

0: Poznáte, kdo jsem?
1: Máme tady sadu pěti otázek, taky známe pět odpovědí na nich, ale neznáme to jméno, protože to jméno toho člověka, o kterém si teď budeme trošku tajemně povídat, bude na vás. Telefonní číslo 210 323 333 je volné a k dispozici, ale teď ještě nevolejte, protože teď ještě nevíte vůbec nic. Až budete tušit, klidně zavolejte.
2: Tak, tím pádem se dovíme, zatím tedy neznáme výherce toho dnešního hádání, ale my věříme, že to nebude příliš těžké. Tak, Kačka se ptá. Já odpovídám.
1: Co byste na sebe prozradil, nebo prozradila?
2: Co budete chtít? Ale v úvodu snad jen to, že jsem byl český klarinetista, zpěvák, malíř a komik a jedna z nejvýznamnějších tváří jisté kapely.
1: A vystudoval jste něco z těch uvedených činností?
2: Tak například v roce 1972 jsem absolvoval Pražskou konzervatoř a poté působil 3 roky ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech jako klarinetista.
1: No a u toho klarinetu jste zůstal teda?
2: No, krátce jsem učil na hudební škole a poté se stal jedním z členů jedné fakt originální kapely.
1: Tak jméno jste neřekl, ale
2: záměrně.
1: Byl jste v této kapele dlouho?
2: Ano, dlouho, s malými přestávkami, vlastně až do své smrti. Od 80. let 20. století jsem zpíval a hrál také, pozor, s vlastní skupinou Rockets.
1: No a můžeme vás znát i z televize?
2: To si pište. Třeba dokonce i jako tanečníka u jedné velmi známé písně.
1: Ježiši, klarinetista, tanečník, z televize známý, tak já jsem teda úplně ztracená.
2: Ano, tak uvidíme. Třeba nám to objasní někdo, kdo se dovolal. Country Radio, dobrý den.
3: Dobré ráno, dobrý den.
2: Dobrý den, tak o kom byla řeč?
3: Já nevím, já typuju Pešáka.
2: Vy typujete Pešáka?
1: A křestní jméno?
2: Ano.
3: Ivo?
2: Ano, jasně.
1: Byl to Ivo Pešák, tak pro vás ty indicie byly dostatečné. Co vás jako nejvíc jako utvrdilo v tom, že musíte teď zavolat, abyste vyhrál?
3: No, jak jste říkali, Rockets, že hrál v tom Rocketsu a že byl významnou osobností, což on byl.
2: Přesně tak, tanečník.
3: Protože já byl to tanečník, který no. Takový neohradaný.
2: Ale v uvozovkách teda, jasně. Jožin z Bažin, to vypadalo, že má nějaký záchvat, ale bylo to moc hezké, to si pamatuju. No. Tak jo, my vám gratulujeme. Nemáte za co?
1: Ivo Pešák, tak to byla ta hledaná osobnost pro dnešní den, na koho budeme hledat zítra. Poslouchejte nás zase zítra před 8.
2: No a když byla řeč o Ivu Pešákovi, tak si ho pustíme v písni Ruty Šuty, právě již zmíněnou kapelou Rockets. Tak ať se vám dobře poslouchá a výherci gratulujeme.
4: Jdem na to.
5: Připravit.
6: Připraven.
4: Dobrý.
6: Dobrý, jeď.

0: jsou copáci rock and roll, poslední písnička v této hodině. A co nás čeká po 8, tedy po zprávách a počasí?
1: Třeba kapela Pacifika, ale ještě předtím počasí a zprávy.

si svůj sen, když to chceš, jináč se rychlejc neslezeš. Stačí jenom nasednout.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat polojasno až skoro jasno. Během dne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 27 stupňů Celsia.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
5: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
6: Namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
5: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
6: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
5: Případně provětrat starý maskáče.

a takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Žákům základních a středních škol dnes začíná nový školní rok. Do lavic v něm podle ministerstva školství poprvé usedne 115 000 prvňáků. V Česku se vláda na konci července rozhodla ukončit regulaci cen benzínu a nafty. V Polsku pro změnu od 17. srpna snížili DPH a stanovili maximální ceny paliv. Řidičům v příhraničí se proto znovu vyplatí tankovat benzín i naftu a také LPG na polských benzínkách. Na litru se dá ušetřit i 6 korun. Co dělá Zlín pro mladé lidi, nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Ve Zlíně dostali děti a mládež další možnost, jak vybít svoji energii. Sportovně rekreační areál Zlín Vysoká Mez už funguje. Na ploše přes 3000 metrů čtverečních je tam řada atrakcí pro děti do 12 let. Dominantou je pirátská loď s herní sestavou a věží. Součástí areálu je i zázemí a WC. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Strážníci v minulých dnech opět kontrolovali nejen koloběžkáře.
3: Strážníci pražské městské policie provedli další, už pátou kontrolní akci zaměřenou na cyklisty a koloběžkáře. Na území celé metropole během 4 dní odhalili 477 přestupků, 286 z provinilců byli cyklisté. V 57 případech došlo na udělení pokuty, jejichž celková výše dosáhla na 30 000 korun. 35 případů řeší správní orgán a v ostatních případech stačila domluva. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě volejbal. Naše volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále prohráli se Švédskem 0-3. To znamená, že nezopakují osmé místo z roku 2023. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: před 4 minutami poprvé zazvonilo. Je 8 hodin a 4 minuty, tak poprvé zazvonilo, ne, možná jako u vás jako doma, ale zazvonilo ve školách, tak ten první školní rok konečně začíná. Pro mnohé, řekla rodiče, je to úleva, jo, po těch prázdninách, už mají na těch dětí trošku jako víc než dost.
1: Ano, těm už také zvonilo v hlavě během celého léta a říkali si, kdy zazvoní konečně
0: našim školáku. Říkali si, ať už je toho 1. září, my to víme, my to chápeme, jsme s vámi a samozřejmě zase chápeme i na druhou stranu ty školáky, kteří se těšili do těch škol za svými kamarády, méně už na to učení, ale do toho se zase dostanou.
1: No a těch 115 tisíc prvňáčků vlastně dnes v 8 hodin ráno, jak říkala Kačka, premiérově slyšeli poprvé v životě to první zvonění.
0: A možná se lekli, co to je? A pak už prostě, jo, pak už do toho vlítnou a bude to pro ně úplně normální, stejně jako pro každého z nás. Ale někde to nemají tak divoké, není to takové to školní zvonění, ale někde dokonce vím, že na školách si můžou vybírat, jaká melodie je bude provázet tím dnem a není to takové to vytrhnutí z té jako letargie nebo z nějakého soustředění, takové to, které tě vždycky vyděsilo, ale mají třeba nějakou oblíbenou melodii, o které hlasují a ta potom prostě ukončuje vyučování.
1: No, anebo by si rovnou mohli pustit vysílání country rádia, že?
0: No, vidíš, to bychom někde ve školách taky mohli navrhnout.
1: Zkusíme to navrhnout a třeba by se hodila i písnička Tonyho Jocha, která se jmenuje Racek, v našem vysílání, kdy svátek slaví Linda.
0: Máme 1. září, tak vám přejeme úspěšný start do nového školního roku.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Váďa. Slunce se op.

0: Robert Křesťan, teď ve stručnosti doprava a také počasí. No a když už jsem nakousil to počasí, tak Kači, jak to vypadá po venku v tuto chvíli?
1: No parádně, parádně, teploty nám stoupají, už jsou teď kolem 16 stupňů, na Jižní Moravě až kolem 20 stupňů, na horách trošku méně, ale tam s tím předpokládám, že počítáte. Dneska maximum 27 stupňů Celsia.
0: A veskrze pozitivní informace, méně pozitivní jsou z Prahy, konkrétně se jedná o to, že nastal velký problém, potíže po dopravní hromadné nehodě v tunelu Blanka, je to před nájezdem na Letnou, zde se střetla tahle ta auta a tvoří se zde kolona. Už v tuto chvíli zhruba na 50 minut a to ze všech možných směrů.
1: No tak teda opatrně, určitě do toho nevýžijte, ať se tady nezdržíte víc než hoďku někde v Praze.
0: Take it easy, tak to je pohodová písnička od kapely Eagles, věříme, že i vy budete v pohodě právě v tuto chvíli. Tak ať se vám dobře poslouchá Country Radio, přeje Kačka a Vláďa.
1: Takže take it easy.

0: pod lupou.
1: S vámi je Country Radio. Teď ve čtvrt na devět pro vás máme připomínku skvělého country zpěváka, také amerického herce a skladatele Jerry Reeda Hubbarda, kterého znáte určitě jenom jako Jerryho Reeda.
2: Ano, tento sympatický chlápek s milým úsměvem byl mladším ze dvou dětí rodičů Catherine a Roberta Hubbardových. 4 měsíce po narození byli i se starší sestrou odloučení od jejich rodičů a až do jeho 7 let se spolu protloukali po dětských domovech a siročincích. V roce 1944 se opět spojili se svou matkou a nevlastním otcem, no a začali bydlet spolu.
1: Už jako malý kluk Jerry Reed pobíhal kolem domu a brnkal si na kytaru a stále vykřikoval: bude ze mě hvězda, odjedu do Nashvillu a stanu se hvězdou.
2: No a pozor, jak řekl, tak se i stalo. Byl totiž zpěvák, kytarista, skladatel i herec. Několikrát se umístil v americkém žebříčku Top 40, a to country písní. Jednou z jeho nejúspěšnějších písní je Guitar Man, kterou složil v roce 1967 a kterou brzy naspíval i slavný Elvis Presley.
1: V roce 1970 se dostal do top 10 popové hitparády s písní Amos Moss, která se stala zlatým singlem. Rok na to měl další single, nahrávku When You Are Hot, You Are Hot, za níž dostal i cenu Grammy.
2: To mi připomíná jako jeden hot a druhý čehý, že?
1: Tak to je úplně něco jiné.
2: V roce 1971 měl Johnny Cash úspěch s Reedovou písní I Think Called Love.
1: V polovině 70. let se začal více věnovat herectví, i když dál pokračoval v hudbě, sláva mu přinesla hlavně jeho herecká kariéra, která měla vždy dvojici s Burtem Reynoldsem.
2: V roce 1982 nahrál své první dva hity She's Got the Good Time a nebo také The Bird píseň. V češtině nahrál Radek Tomášek jako duhovou kuličku a také Karel Zich se podepsal pod píseň Take It Easy, jako to se stává.
1: No, teď bychom se Jerryho Reeda mohli dát. V té originální verzi dáme si písničku, která se jmenuje Lord Mr. Ford.
2: Tak, to byla informace o tomto skvělém muži, to byl pořad Pod lupou a tady Jerry Reed.
3: Well, if you're one of the millions who own one of them gas-drinking, piston-clanking, air-polluting, smoke-belching four-wheeled buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your song, son.

0: jedna cestovatelská píseň za námi, to byl Láďa, který vyrazil někam lodí a teď vyrazíme někam na letiště.
1: No a abychom to takhle krásně uzavřeli, tak pak nás čeká doprava, to se pro změnu podíváme na koleje a na silnice.
0: Tak vám přejeme krásné úterní ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a z letiště díky předcházející písni pojďme rovnou na koleje. Nové Město nad Metují, Náchod, Kadaň, Prunéřov, Kadaň předměstí anebo také Ledečko, Zruč nad Sázavou. To jsou krátkodobější vlakové výluky, jak to vypadá na silnicích. Hlášena nehoda z D5 28. kilometr, další dopravní nehoda je v ulici Dubová, což je v Karlových Varech, a ještě jeden problém, tak ten je hlášen z Karlových Varů pro změnu z ulice Sedlecké. Ať se vám dobře poslouchá a primárně přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country Rádio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
6: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
7: Lásko má, mám tu víno zvoný chrén.
8: To bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
7: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
8: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
9: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
8: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
10: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
8: Láska vás může zklamat. Country Rádio nikdy. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
11: Country Rádio.
0: Radio. Krátké zprávy v půl.
12: Hezké ráno. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na falešnou šarži léku Ozempic. Je to lék na cukrovku druhého typu. V poslední době se ale rozšířil i jako prostředek na hubnutí. Padělaný přípravek může být pro zdraví nebezpečný. Brněnské letiště nově nabízí možnost číst elektronické knihy. Čekání na odlet si můžeme zkrátit díky službě, kterou zajišťují české knihovny. Kanada odpověděla na rozhodnutí amerického prezidenta přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. U kanadské hráze umístili ceduly. Je na ní napsáno, jezero Ontario zde vždy bylo a bude.
13: To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: A mohli bychom si dát tu Lindu, ne?
2: Já bych si ji dal určitě. Zaslouží si to, protože dnes slaví svůj svátek a pak, když nás nějaké Lindy poslouchají, tak věříme, že nejenom ta informace o jejich jméně, ale samozřejmě i tahle ta píseň od Ivana Mládka by vám mohla udělat radost. Ale pozor, to předbíháme.
1: No, takhle. Doufáme, že vám chutná marmeláda, protože jestli vám nechutná marmeláda, tak se vám možná ani nelíbí tato píseň, ale my ji pro vás chystáme. Tak milé dámy, všechno nejlepší. Dneska slavíte své jmeniny. Vaše jméno bývá spojováno se španělským slovem Linda, což jste možná nevěděli, že se vlastně vaše jméno překládá jako krásná, jemná nebo mírná. Pozor, ale je taky blízké německému slovu Linde, což znamená lípa, a taky staroněmeckému Lindy, které se ale překládá jako zmije. Tak si vyberte, jo? Mírná, lípa nebo zmije.
2: Já bych zůstal u těch prvních dvou alternativ samozřejmě, protože tohle krásné jméno si tu třetí určitě nezaslouží.
1: Dobře, v Česku jich je skoro 4 500.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Edgar. Jedná se o jméno staroanglického původu, které v sobě spojuje slova ed, tedy bohatství, a štěstí, a gar, kopí. V podstatě by se to dalo přeložit, nebo může to znamenat šťastné kopí, nebo bohaté kopí. Těch šťastných kopítníků máme v České republice 94.
1: Dneska také slaví Jilji, mužské křestní jméno řeckého původu, což znamená štítonoš.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Chtěl by si být štítonoš?
2: Tak zaštítit nějakou dobrou věc, dobrou myšlenku, dobrou ideu, v tom případě ano.
1: Jo, no tak to jo, ale kdyby to bylo něco těžšího, tak to už by
2: ne,
1: si neunesl.
2: Ne, to by neunesl, přesně tak. Světový den míru je velmi důležitý den a hlavně oslavujeme od roku 1967. Je to světový den svátek římskokatolické církvy, církve věnovaný právě míru.
1: Tak dneska máme také den hnutí nezúčastněných zemí. Mm-hmm. Tomu úplně jako nerozumím, ale asi to není podstatné. Důležité je, že je třeba také světový den modliteb za péči o stvoření. Je to vlastně takový mezinárodní den, který se právě dneska slaví a je zaměřený na životní prostředí. Jo?
2: No ano, a pokud se podíváme do světa, tak u příkladu na Slovensku mají státní svátek.
1: Neříkej.
2: Ano.
1: No a mně se líbí ale, že v Americe mají státní svátek medu.
2: Medu?
1: Tak tam, jo, tak tam mají všichni slepenou pusu. Stejně jako Linda, která jí má zase ale od marmelády.
2: Tak dnešní výčet informací vztahující se k 1. září byl opravdu velmi plodný a my se oklikou vracíme k těm dnešním oslavenkyním. Krásné jméno, krásná muzika, krásná písnička a krásně upatlaná Linda, která má ráda marmeládu. To už je teď hudební téma.
1: Úplně jsem dostala chuť na palačinku teda.
2: S marmeládou?
1: No, no a právě je a se šlehačkou.
2: Jahodová nebo rybízová?
1: Malinová.

0: Dvě minuty bude 8:45. Jak to venku vypadá, Vláďo?
1: No, počasí je, dalo by se říct, stejné, jako bylo před hodinou. Ty teploty jsou v rozmezí od nějakých 12 do 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě nám svítí sluníčko, tam je o něco tepleji. No a během dne můžeme očekávat malou oblačnost, přes den oblačno, tedy trošku více, no a v polovině území ojedinělé přeháňky. Nejvyšší teploty 24 stupňů Celsia.
0: No paráda, na Moravě tedy trošku ano. Více i přes den. Když se podíváme na silnice, tak tady máme hned dvě komplikace. Jednu čekejte na takzvané Hradubické, to znamená mezi Hradcem Královým a Pardubicemi, to je ta spojka, tak před odbočkou na Stéblovou máme srno u silnice. Je tam určitě hodně pomalu, protože ona se o tam nemůže dostat, ale co kdyby se náhodou dostala, že jo? Takže opatrně, D7 Chomutov Praha, 4. kilometr, tam se zdržíte zhruba 10 až 15 minut.
1: No a náš telefon 210 323 333 můžete využívat už tuto chvíli, pak když byste si s námi chtěli po kapele Hobous zaspívat.
0: Dospívat jednu krásnou píseň.

0: Dospíváš to?
1: Tak to už je téma, které nás čeká právě teď. Krátce po 8:45 tu máme jeden telefonát. Zavolá nám, tuším, Zdeněk. Zdeňku, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj, Zdeňku. Tak trufáte si dospívat písničku, kterou jsme pro vás připravili? No jinak byste nebyli.
2: Tak zkusím to, špatně tě sice slyším, ale
1: dobře,
2: zkusím to.
1: Tak já...
3: Třeba mě uslyšíte lépe. Slyšíte mě dobře?
2: Už je to lepší, už je
3: no,
2: to lepší.
3: Víš, promluvila jsem já a je to paráda. Vládě to za mě, jak šumluje. Vládě.
1: Přirozená autorita.
3: Přidej na hlase.
1: Dobře.
3: Tak, důležité je teď dobře slyšet písničku, kterou tu pro vás máme. Má 8 vteřin, takže těch 8 vteřin vám musí stačit na to, abyste se zorientoval a abyste věděl, jak pokračovat. My vám držíme palce. Tuhle píseň určitě znáte. Tak jdeme na to?

0: táta, právě teď odbývá páta, právě teď odbývá nám.
1: Bylo to jednoduché, je to tak.
0: No by bylo, nemožné se chytnout, no to jedno.
1: Je, ale tohle je klasika, dostali jsme ještě podle mě o nějaký veršík navíc, ale bylo to skvělý a krásně se vám to povedlo a tím pádem si zasloužíte dárek od Country Rádia.
0: No děkuji pěkně.
2: Není za co, gratulujem a vaše odvaha byla úžasná.
1: Bylo to skoro jako Helenka.
2: No.
1: Co?
2: No.
1: Jste to tam jako vytáhl vysoko,
2: no
1: že
2: ne,
1: jo?
2: No ne, počkej, to bylo i ve stejné tóně, jako to se do toho teda Zenda pěkně opřel a vůbec to netransformoval do nějaké jiné tóniny, aby si to ulehčil.
1: Já bych to skoro nepoznala, že to bylo jiné.
2: A nebyla to Helenka?
1: Byl jste normálně jako Helenka. Bylo to super.
0: To těžko, ale...
2: Tak jestliže tohle... Hlejte,
1: tady my v rádiu jsme to slyšeli jako Helenku, takže parádní výkon, gratulujeme.
2: No a teď si pro změnu...
0: No děkuji pěkně.
2: Teď si pro změnu dáme Zdeňka, jo? Písnička pátá právě teď, tak si ji užijeme.
1: Helena Vondráčková v našem vysílání celá, úplně celá.
2: Celičká. Hodí.

0: Výherce soutěže Talent Country Rádia Tomáš Bartoušek se skupinou Paralela, tak jako vítr, krásná muzika.
1: A Tomáš pořád něco, jo? Tak to by se dalo charakterizovat na jakýkoliv ženy, které vyčítají svému muži něco doma třeba, že jo? Ale, nebo spíš muž ženě. Ale teď je to téma pro písničku od Žalmana. No a po deváté už tu máme klasiku Úterý v tandemu.
0: Prý vyčítají, upozorňují.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat polojasno až skoro jasno. Během dne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nový školní rok bude pro dost domácností finanční zátěží. Rodiče utratí za pomůcky nejčastěji okolo 3000 korun. Nová školní výbava ale vyjde na mnohem více. Rodiče připlácejí za přezuvky, oblečení nebo kroužky. Prvňáci mají ale ze zákona nárok na poskytnutí školních potřeb. Jenže to je jen 500 korun na žáka a na rok. Část potřebného vybavení dostanou prvňáci přímo ve škole. Případů, kdy řidič v důchodovém věku způsobil dopravní nehodu, v loňském roce přibylo. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu. Pro šoféry, kteří se chtějí vrátit do provozu, asociace autoškol spustila projekt, který se jmenuje Zpátky za volant. V kurzech se učí například rychlejším reakcím nebo předvídat situace. Takové kondiční jízdy nabízí asi 250 autoškol. Za 800 korun může šofér získat 2 jízdy. Cestování městskou hromadnou dopravou po Otrokovicích je levné. Důvody zná Luděk Savana Urbánek.
2: Otrokovice opět doplatí na své cestující, lépe řečeno svým občanům. Děti, studenti i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené mohou v Otrokovicích cestovat MHD za výrazně zvýhodněnou cenu. Za roční kupon zaplatí jen 600 korun, což je za měsíc 50 korun. Zbytek doplácí město. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Invalidovna v Praze se bude opravovat.
3: Invalidovna v pražském Karlíně projde proměnou a nyní už přebírají stavebníci, kteří budou mít historickou památku v péči dlouhé 3 roky. Odstraní nevhodné zásahy z minulosti a baroknímu areálu se pokusí vrátit co nejvíce z jeho původní podoby. Práce vyjdou na více než 2 miliardy korun a skončí v roce 2030. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Argentina přišla o Lionela Messiho. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Lionel Messi oznámil v 39 letech konec reprezentační kariéry. Před 4 lety dovedl Argentinu k titulu mistrů světa, k tomu 2x získal stříbro. Za Argentinu odehrál Messi celkem 207 zápasů a dal v nich 125 gólů. Víc branek v mezinárodních zápasech má jen Portugalec Cristiano Ronaldo.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí.

0: To už
1: jako nemohli vydržet. Vláďo, teď si představ, že by si uměl zpívat, ještě by si byl herec a ještě by si byl pěkný.
0: No, to si vůbec si to nedovedu představit.
1: To už se ti vůbec nemůže splnit.
0: Já jsem šťastný, že jsem takový, jaký jsem, to znamená, nikdo nešílí, že jo, nikdo nejhne, ale zase mám klid. Tak, což ale o tobě se říct nedá, že?
1: Jo, sam, no, to
0: ty až na to zpívání si pěkná.
1: Ne, prostě. ne, já právě i zpívání dost jako piluju, tady zejména tady ve vysílání, ale to teď nebudeme pokoušet, protože dneska už mám odspíváno. 9:10 je čas posunout se dál. Mirek Hofman a Zelenáči, pár cigaret a whisky a nám začíná úterý v tandemu, tak si dáme i originál Ort Ingel.
0: Tak, já si vám dobře poslouchá, přeje v tandemu Kačka a Vláďa a za chvíli také téma dnešního ranního otazníku.
1: Za chvíli?
0: Za chvíli.
1: To
0: jsi zolmika, ne?
1: Pro vás se nerozuměli, za chvíli.

0: Temptation, you hear? That's what I want to hear, temptation.
1: Hold it, brethren. My friend, I'm afraid you're in the wrong place. We don't sing that kind of music here.
0: Okay, then show us your muscles.
2: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
3: Je 9 hodin a 14 minut, tak to nejhorší už mají všichni školáci dneska za sebou. Jo, už měli všechny ty nové úbory, všechno to nové opálení ukázali prostě v té škole. A teď myslím, že už jsou jakoby na cestě domů, jo, se všemi těmi úkoly a popsanými papíry a teď si ještě prostě hází takovým těm malým pytlíčkem, ve které měli maximálně tu tušku. A možná maximálně přezůvky, možná dneska to bylo ještě bez přezůvek. A říkají si, je, tak to je pohodička, prostě máme novou třídu a novou třídní. Prostě všechno dobrý.
4: Já úplně vnímám.
3: A zítra to začne.
4: Já úplně vnímám tu báječnou atmosféru toho těšení se, toho krásného pocitu, když vám spadne ten kámen ze srdce.
3: Konečně prázdniny za námi.
4: No ne, když vlastně zjistíte, mají ti prvňáci určité obavy z toho, když poprvé přijdou vlastně do třídy, do školy, teď tam to zvonění a teď to z nich opadne, protože si řeknou, že je to docela příjemné, jsou tady nové děti, ukazovali jsme si tašky s různými autíčky a zvířátky. No a ta paní učitelka ve finále byla na nás moc příjemná.
3: Byla moc příjemná a řekla, tak zítra už ta autíčka si nenoste. Zítra už se tady pěkně začneme učit a pěkně pomalinku budete sedět celou hodinu tady s rukama za zády a teď ty děti prostě vytřeštěný zvyklý z té školky. Víš, jakože na to hraní a tak. Je, trošku jako cítím takové ty obavy na mnoha stranách.
4: Nebudou, nebojte se.
3: Ale
4: jsou zbytečné teda.
3: Všechno to zvládnete. My se vás dneska chceme zeptat na takové školní téma, tak to by prostě ani nešlo, ano, když je 1. září. Musíme se zeptat vás všech, jakou jste měli paní učitelku v první třídě? Jaká byla? Vzpomenete si na ní? Můžete nám ji popsat, jak vypadala? A nebo jaká byla právě, jaké měla vlastnosti? Jestli právě přesně byla taková jako hodně přísná, byl to takový metr, jo? Museli jste mít ty ruce dozadu a pěkně jako za židličku, jak se to říkalo?
4: Za záda.
3: Za záda, ruce za záda, jo? Nedávej si tu prostě tu
4: ale
3: hlavu.
4: To v první třídě ještě není, ale aspoň ne.
3: Já myslím, že jo. No jo. Já myslím, že některé paní učitelky dříve takové byly.
4: Ano, že ten drill by měl nastoupit hned. No, my třeba, já si opravdu vzpomínám, v první třídě jsem měl paní učitelku Šmídovou, která byla strašně fajn, byla velmi příjemná. Dodnes na ní vzpomínám, což je po 150 letech docela záviděníhodné, ale to není ani tak o závisti mé úžasné paměti, ale o tom, že prostě byla skvělá. Byla skvělá.
3: Čemu tě naučila?
4: To už si nepamatuju, ale byla fajn, byla příjemná, pěkná ženská to byla.
3: Dobře, tak pohledem těch malých dětských oček, viď, každá paní učitelka je skvělá. Tak uvidíme, jaké máte vzpomínky vy.
4: Ano, já ji mám dodnes v hlavě, stejně tak Hana Horecká, Nové schovánky, tak ti mají zase Country v hlavě.
3: Tak schovánky jsou tady, přejeme vám hezké dopoledne.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Krátce po půl desáté tu máme další dnešní Tetiž. Dopolední dopravu a já začínám jednou pozitivní zprávou pro Brňany. Právě od dnešního dne, tedy 1. září, se vrací linka číslo 1 na pravidelnou trasu na Bystrc Ečerova a linky 7 a 8 na ulici Reneskou. Pro změnu linka číslo 10 je ukončena v zastávce Sochorova. Tolik tedy pozitivní informace, alespoň do Brna. Posíláme, no méně pozitivní je to s vlakovými výlukami. Určitě se nesvezete na takových těch výlukách, jako jsou trasy Ledečko z Ruž nad Sázavou nebo Vyškov. Nezamyslit se pozitivně je to v tom, že rychlíky projedou na této trase bez problémů. A jak to vypadá na silnicích? Červený Kostelec hrásí dopravní nehodu, je to v okrese Náchod, v ulici 17. listopadu se avarovalo. Ve Valašském Mezříčí došlo ke kolizi v ulici Máchova a ještě tu máme informaci z Prahy 8, tady se avarovalo v ulici Zenklova. Tolik tedy doprava, přejeme šťastnou cestu z Country rádiem a za chviličku pokračujeme v dalších tandemech a neopomeneme ani téma dnešního ranního otazníku. Hezký poslech.
2: Country rádio.
3: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.
4: K přípravě budeme potřebovat minimálně čtvrt kila lahůdkové country,

0: Dva připlátky mírně prorostlého bluegrassu.
1: Než otevřu ráno, čiž špajsku probírám, půlku šišky kurá, kru krku na
0: suka. On nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
2: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
8: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: 1. září, jednička v mém kalendáři, září. Ano, tak to je takové jako trošičku oslý můstek k tomu, že dnes je ten velmi významný den pro všechny školáky, ale zvláště pak primárně pro ty malé děti, které jdou ze školek, z domovů do první třídy. Velký den pro ně, velký den pro rodiče a vůbec pro všechny rodinné příslušníky.
2: Ty jsi ve mně navodil takovou tu atmosféru těch básniček, to ano. Vlastně v těch školách to bude hodně často zaznívat a k tomu 1. září taky jedna je. Víš jaká?
1: Nevím, povídej.
2: Tak už nám to začíná, penál knížky Svačina. Časně vstávat, brzy spát, nahlas číst a pěkně psát, potýkat se s číslicemi.
1: Je to krásné. Ano, vrátili jsme se do školních lavic, ale to i otázkou, která se týká dnešního ranního otazníku.
2: No, my jsme se vás dneska ptali, jestli si vzpomenete na tu vaši první paní učitelku v té první třídě, jestli jste ji měli jako tu ikonu, která tam přišla, vy jste si řekli, to je ona. Ano, teď jste ji viděli jako tu princeznu, prostě tu nejkrásnější a nejchytřejší, která vás všechno naučí. A nebo naopak jste si řekli, no tak to zase zrovna nechtěl.
1: No, ono není mnohdy z čeho vybírat.
2: Já
1: vím, ale z 99% přišla sama pozitiva. Kupříklad Petr z Brna napsal moc hezký příspěvek na toto téma. Naše první paní učitelka se jmenovala Jarmila Fojtová, zvaná Jarča. Byla vysoká a úžasná. Moc jsme jako žáci ji měli rádi. Byla jako naše druhá máma. Moc na ní vzpomínám dodnes. Byla to moje, a teď to přijde, první žena v životě, na kterou nezapomenu, a taková školní první láska žáka a paní učitelky.
2: No to je ale nádherný. To je úplné vyznání, ale ano. Já si myslím, že pro každého toho prvňáčka je ta paní učitelka jako
1: stěžení důležitá.
2: Opravdu, jakoby ta nejdůležitější. A hlavně paní učitelku v první třídě nemůže dělat každý. Ty musíš mít jenom prosto nervy ze železa. Jako, a hlavně to vidíš na té paní učitelce, že vlastně se chová k těm dětem jakoby úplně jinak. Pro tu první třídu prostě musíš mít vyloženě nadání a musí to být jako v tobě. To se tebe nedovedu představit jako učitel ani sebe. Takže, milé paní učitelky, zejména v prvních třídách, moc vás zdravíme, ano. Obdivujeme vás, jako smekáme.
1: Je to v podstatě veškeré ty přívlastky, které si vyjmenovali, by se dali charakterizovat do jednoho jediného slova. Je to poslání.
2: No, jasně, jste hvězdy. Janička píše, zdraví, moje paní učitelka se jmenovala Ludmila Kamínková a hrála na housle. Byla taková rázná a přísná, vidíš, ale nezapomenutelná.
1: Petr napsal, základní škola Havelkova v Pardubicích v té době, soudružka učitelka výborná, tak my věříme, že to jméno koresponduje s jejími povahovými rysy.
2: No a máme tady nějaký výherní?
1: Já bych dal jeden výherní, milé Country Rádio, napsala nám Eva, já nezapomenu na první třídu a na paní učitelku Dvořáčkovou a mohu vám upřímně říct, že paní učitelka v první třídě formuje, alespoň u mě to tak bylo, celý můj dosavadní studijní život. Byla natolik krásná, natolik milá, krásná ve svém jednání, ve svém přístupu, že jsem si to vzala za své a vystudovala jsem také učitelství. A děkuji za to, že mě motivovala k práci, která mě baví a kterou v podstatě vykonávám díky jejímu přístupu z první třídy. Ahoj, zdraví Eva.
2: No tak to je ta inspirace, vej, takhle od první třídy, ale já si myslím, že to v sobě jakoby ty holčičky taky mají, nebo ano, i pánové, že jakoby od té první třídy, víš, jakoby organizují ty děti, to už vidíš na tom hřišti, jak je organizují, jak vy si sedněte a ty si sedni dozadu, víš, jako, a teď budete všichni psát.
1: Ozvěte se nám, příspěvek byl krásný, máte u nás krásný dárek. Děkujeme za vaše krásné podněty a příspěvky.
2: No teď se podíváme na nějakou pěknou muziku.
1: Naďa Urbánková a Country Beat Jiřího Brabce.

0: I love you, tak to byla nádherná písnička, kterou si, jsme si dávali takhle krátce před 10. hodinou.
1: No a samozřejmě po 10. hodině to bude mít další tandemy, o to už se postará náš kolega Milan Schmidt v těch nejbližších chvílích. Samozřejmě po celé se můžete těšit na Petra Spáleného a jeho písničku Hráč.
0: No a v originále Kenny Rogers, užijte si je, mějte krásný den.
1: Ať se daří a zítra úderem 6. se těšíme na slyšenou, tady je Kačka Vláďa.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 27 stupňů Celsia.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
7: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se Skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.
8: Stará stezka vedla kdysi oblahou.
9: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
10: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
9: jako by to bylo včera.
11: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízemí.
9: S námi si vzpomenete Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme u nákupů, protože téma samoobslužných pokladen v obchodních řetězcích stále rezonuje, hlavně na sociálních sítích. Zastánci je považují za velký přínos a oceňují rychlost při nakupování. Odpůrci tvrdí, že nebudou dělat práci za pokladní. Velký problém takový lidé vidí také v tom, že u samoobslužných pokladen nejde platit hotovostí, ale pouze platební kartou. Pokud nemají kartu nebo dokonce účet u banky, mají smůlu. V Rožnově budou mít nový kulturák.
2: Možná jste to klepání minulý týden zaslechli. Radní vzali kladívka a symbolicky mákli. Rožnov pod Radhoštěm udělal další krok k dokončení nového kulturního centra. První část hrubé stavby by měla být hotová už do konce ledna 2027. Vše má být pak dokončeno do konce téhož roku. Luděk Savana, Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
1: V Praze je nová rozhledna. Blíže o ní Honza Navrátil.
3: Nejde ale o žádnou vysokou stavbu, jedná se o vyhlídku, která nabízí zájemcům pohled na stavbu nové čtvrti Smíchov City. Vyhlídka leží na bulváru Madeleine Albrightové, ze kterého se v budoucnu stane kilometr dlouhá pěší tepna celého projektu. Smíchov City vzniká na ploše 20 hektarů bývalého brownfieldu v okolí Smíchovského nádraží. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Šín se v týmu sejde s dalšími českými fotbalisty Honzou Žamburkem a Janikem Eduardem. Tolik z fotbalu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Krátce po 10. hodině vám klidné dopoledne s datem 1. září přeje Milan Šmid. No, klidné, tak pro školáky asi bude trošku nervózní, to je jasné, ale probouzí se nejen školáci, ale také ti, kteří se rádi pohybují, protože klub českých turistů také zahajuje svoje pravidelné pochody. O tom si povíme více v Kukátku Country Rádia. Jinak je tady úterý v tandemu, kdy hrajeme covery a originály, to znamená, je tu také nějaká ta příležitost získat certifikát Country Rádia o tom, že jste fachmani v oboru, takže čekejte, až se ozve znělka. Já vám přeji příjemný poslech. Jinak v této hodině také nezapomeňte na to, že si můžete poslechnout i tu Tuláckou stezku.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Jak jsme před časem naznačili, budou nám další a další pozvánky na pochody dělat radost teď v tomto období, protože Petr Teringl z Klubu českých turistů nás opět zve na nějaké další procházky a já ho tímto zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak Petře, co pro nás máte tento týden?
2: No tak já teď, když jsou posluchače na další pochod, zní mi v hlavě písnička Jitky Vrbové Zítra končí léto. Protože skutečně, když končí meteorologické léto, znamená, že začínají podvečerní procházky podzimní Prahou.
1: Ano.
2: A ty jsou každý čtvrtek, startují vždycky od 4 do 6 hodin odpoledne, takže bude slovy další písničky, tentokrát písničky Jana Vyčítala, Indiánský léto, prima sezóna.
1: Ano.
2: Ta první procházka startuje v Chodovské tvrzi, je to tedy ve čtvrtek 3. září, trasa má 7,5 kilometru a vede místy se zajímavými výhledy na Prahu, vede kolem retenčních nádrží a potom parkem jižního města. Takže ta trasa je poskládaná tak, aby ukázala, že jižní město a okolí nejsou jenom paneláky. Potom cíl je taky v Chodovské tvrzi, stejně jako start, ale tentokrát ne před tvrzí, ale v restauraci uvnitř tvrze.
1: No to je skoro, řekl bych, ta lepší varianta. Tak jo, tak pojďme ještě jednou zopakovat. Tento pochod tedy jako podvečerní procházka Prahou.
2: Podvečerní procházka Prahou 11. Startuje ve čtvrtek 3. září od 4 do 6 odpoledne v Chodovské tvrzi.
1: Petře, děkujeme za pozvánku. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Úterý v tandemu. Dneska ve znamení českých verzí slavných country hitů a jejich originálů.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na dopravní informace. První dopravní informace v dnešní dopolední společně se mnou. Začínáme jako vždy na kolejích a mám tu pro vás nějaké mimořádné události, například z trati 199 České Budějovice Gmind Vídeň. Přichází zpráva, že v úseku České Vilenice Gmind se porouchalo vozidlo a je zavedena náhradní autobusová doprava právě mezi těmito stanicemi. Pak pro vás koukám pochopitelně i na dálnice a chtěl bych říci, že na D11 exit 84 výjezd z D11 na 35 směr Lipník nad Bečvou došlo k dopravní nehodě nákladního a osobního vozidla. Připravte se tady na problémy. Na D0 na 76. kilometru ve směru Gruzyni je také nehoda, dvě havarovaná vozidla, také nákladák a osobák v sobě. I tady dávejte pozor a projíždějte opatrně. O tom, jak se bude situace vyvíjet, vás budeme informovat v dalších hodinách. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 1. září nás navštíví Milan Procházka a Honza Šmejkal ze skupiny Gladly SV.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu Tuláka. Cílem dnešního toulání bude rozhledna Koráb. Ta stojí na stejnojmenném vrchu, který je nejvyšším bodem Chudenické vrchoviny. Vrchol leží v nadmořské výšce zhruba 772 metrů, jen několik kilometrů od Kdyně v okrese Domažlice. První rozhledna tam byla zprovozněna v roce 1938. Jednoduchá dřevěná věž měřila 21 metrů a měla 5 trámových pater. Spolu s ní vznikla také turistická chata. Ta nabízela restauraci a hostinskou místnost zařízenou chodským nábytkem. Brzy ale přestala kapacitou vyhovovat a tak byla v roce 1940 rozšířena o patro s druhým sálem a pokoji pro ubytování. Nedaleko také vznikl malý lyžařský můstek. V roce 1942 byl celý koráb zabrán německými úřady. Po válce v roce 1948 změnila rozhledna svou podobu. Dřevěná konstrukce byla totiž opláštěná a vyhlídková plošina dostala střechu. Věž však postupně chátrala a začátkem 80. let musela být kvůli špatnému stavu odstraněna. Nová, tentokrát ocelová rozhledna, byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 1992. Je vysoká téměř 50 metrů a zároveň slouží jako vysílač. Vyhlídková gondola, připomínající trojboký koš, je ve výšce necelých 29 metrů. Na vyhlídku vede 144 schodů. Za dobré viditelnosti se před vámi otevře pohled na Šumavu, Český a Bavorský les, Čerchov nebo okolí Kdyně. A pokud budete mít opravdu štěstí, uvidíte až špičky Alp. K chatě pod rozhlednou se dá přijet autem a vede tam i několik turistických tras. V místě najdete také restauraci a ubytování. Zajímavostí je, že současná rozhledna se začala stavět už v roce 1986 a její dokončení trvalo dalších 6 let. Aktuálně navíc probíhá příprava komplexní rekonstrukce rozhledny. Před cestou si tedy raději ověřte provozní hodiny. Více o rozhledně Koráb najdete například na webu chatakoráb.cz. Prima toulání a pěkný den vám přeje Vítek.

0: I takové krásné instrumentální tóny patří k dnešnímu dni, protože hodinu může dorovnávat právě i hudba beze slov, jako v tomto případě Jimmy Day. Teď se ale poslechněme nějaká ta slova, protože tady máme anonci na zítřejší ranní vysílání s Láďou a Kačkou.
1: Kamarádi, přátelé naši, zítra má svátek Adéla, tak se mrkneme na to, jestli už večeřila, anebo ne, a hlavně taky na to, jestli se tento snímek měl podle prvních nápadů jmenovat. To budete koukat. Ale ranní vysílání 2. září nebude jenom filmové a o Adélách. Věnovat se budeme i Ladislavu Potměšilovi. A mrkneme se také na luxusní a rychlý autáky. I zítra po 6. s vámi na vlnách Country Rádia bude Kačka s Vláďou.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 27 stupňů Celsia.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka se chystá na neděli 6. září od 7.
0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka se chystá na neděli 6. září od 17 hodin na zastávce Radim v Radimu u Kolína. Zahrají tam Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek a George Beethovens. Zveme vás na 16. ročník Ústeckého dne porcelánu, který se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem v pátek 4. září od 19 hodin. Sejdeme se v tábořišti v hospůdce v Týnci nad Vltavou. Hornický skanzen Majerau je zajímavý tip na výlet. 5. září od 18 hodin tam zahraje skupina Gledli SV. Skanzen Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáte.
1: Hey, well, all right, sir, here we go there and what are you going to give for? I'm a 25 to give 30 now, 5.

0: Here we come a lot of number 29 in. What are you going to get for him? I'm a 25 to get 30 now. Five, we're ready to pop another $40 on the made of 40 now. Five, we're ready to buy me the five. Yes, five now. $60 on the willy, give me 60 now. Five, we're ready to pop another.
1: No, skvělá píseň, Michal Tučín si s ní poradil opravdu parádně a Prodavač, to je jedna z těch populárních písní, o kterou si nejenom, že často někdo napíše, ale také často si ji určitě doma pouštíte, pokud máte ještě staré nahrávky třeba Fešáků, protože tohle tu skladbu byste našli právě na LPčku Fešáků 2000 a to z roku 1980. My si dáme i starší vykopávky ještě také i v téhleté hodině, narazíme na některé opravdu staré písničky, ale na druhou stranu nebudeme se bránit ani něčemu trošičku novějšímu a navíc. Asi si myslím, že v této hodině by mohl přijít první pokus v mém vysílání o to udělit někomu certifikát Fachmann Country Rádia. Tady bych jenom rád upozornil, že v tomto případě je vždy jen jeden pokus. Není to tak, že když ten první neuspěje, že by dostal šanci ještě někdo další. Někdy se na to ptáte a je to skutečně tak. Takže já vám mohu pustit vždy, když přijde ta znělka, originální nahrávku a pouze jednou vezmu telefon a buď tam bude správná odpověď a certifikát poputuje do světa, anebo tam správná odpověď nebude. A my budeme pokračovat dál. Teď si dáme Naďu Urbánkovou a Karla Černocha. Vím, že přijdu do nebe. Hezká vzpomínka na našeho bývalého kolegu Karla.

0: Country Fachman.
1: Tak je tady ta příležitost, o které jsem hovořil. Předpokládám, že většina z vás mechanismus téhleté soutěže zná, ale pokud jste nějakými novějšími posluchači, tak jenom řeknu, že vám teď pustím jednu zahraniční píseň, bude jí zpívat Kris Kristofferson a vaším úkolem je říci, kdo u nás v country rádiu, tedy ve stylu country, folk, bluegrass a v těch našich příbuzných žánrech, zpívá tuto píseň v češtině. Nemusíte znát název písničky, stačí, když řeknete interpreta, který tuhle tu píseň u nás tady v country rádiu zpívá česky. A to na čísle 210-323-333 po odehrání písně, která zní jako předloha. Kris Kristofferson.

0: Country Fachman.
1: Tak písnička dozněla, no, vypadá to celkem jednoduše, ovšem pochopitelně s nervozitou, která patří k tomu, že se někdo dovolá do country rádia, může být všechno jinak. Uvidíme, jak se s tím poradíte. 210 323 333 to je číslo, na kterém to můžete zkusit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, country rádio. Halo, halo? Neslyším? Jo, už vás slyším? Jste tam?
2: Jo.
1: Jo, dobrý, takže kdo se dovolal?
2: David.
1: Davide, zdravím vás a otázka, kdo myslíte, že u nás v češtině zpívá tuhletu písničku?
2: Já myslím, že Greenhorni.
1: No, to je hodně široká odpověď, já bych potřeboval konkrétního interpreta.
2: A pan Tučný.
1: Dobře, a buďme ještě konkrétnější.
2: Je to Vítek.
1: Ano, takže tím jsme se dopracovali k tomu, co jsem potřeboval slyšet skutečně. Byl to Vítek Tučný a písnička se jmenuje Cítím vůni vlasů tvých. Já hned pustím také důkaz, no a vám patří právem tedy certifikát, protože si myslím, že to zase až tak jednoduché nebylo. Jinak mi řekněte, už máte nějaký ten certifikát nebo první pokus?
2: No, mám loňská, předloňská,
1: jo.
2: Nějaký mám.
1: Takže se daří. Dobře, tak jo, tak velká gratulace i letos samozřejmě, vydržte chviličku na telefonu, už to znáte, jak to bude probíhat, napíšu si všechno potřebné, ano?
2: Díky moc.
1: Taky. A my pokračujeme dál a skutečně, tak jak jsem říkal, tady je důkaz, že odpověď byla správná a že píseň Cítím vůni vlasu tvých, kterou zpívá Vítek Tučný, identifikujete jako stejnou melodii, kterou zpíval Kris Kristofferson.
0: Country Fachman.

0: Country rádiem na cestách.
1: Máme 11 hodin 28 minut a před námi další dopravní zpravodajství. Jak jsem slíbil, budeme sledovat pro vás vývoj na kolejích a také na silnicích, alespoň tedy okrajově se vracím zpátky na trať 199 České Velenice Vídeň. Jak se to tam vyvíjí? Vyvíjí se to tak, že stále platí to, že porucha vozidla způsobila náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi České Velenice Gmind. Tak s tím prosím počítejte, pokud cestujete v této oblasti. Co se pak týče silnic a dálnic, tak tam se situace vyvíjí. Na D10 na 46. kilometru ve směru na Prahu máme předmět na vozovce, je tam nějaká plachta na silnici, tak dávejte na to pozor, ať se nám nezamotáte. Jinak na D1 exit 330 také předmět na vozovce a sice takové ty upínací pásy z nákladňáku tam leží, tak stejný případ jako u plachty, dávejte pozor. D52 19,5 kilometru ve směru na Brno, tam je vážnější situace a sice nákladní auto skončilo v příkopu a je to se zraněním, takže tam bude asi větší pohyb osob a také delší zdržení. No a na Pražském okruhu na 76. kilometru ve směru k D7 je také nehoda. Tam se srazilo nákladní a osobní vozidlo. Projíždějte i v těchto místech velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha,

jsem to já, pořád ten, který stál s kyticím dveří. Já co řekni, a já zas jako dřív znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře víš.

Můj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.

0: touch me, and you'll know how you'd feel with the blues.
1: Když jsem hovořil o tom, že si pustíme nějaké starší skvosty, tak tohle byl jeden z nich. Willie Nelson, Touch Me, nahrávka z roku 1962, je to vlastně z prvního alba Williho Nelsona. No tak to je opravdový poklad a to se poslouchá skvěle. Konec konců právě dnešní den je o tom, že téhleté staré Ameriky je tady dostatek a můžete poslouchat i písničky, které jinak normálně nehrajeme. I když to se třeba nedá říci o melodii, která je teď před námi, tu hrajeme poměrně často, jak by také ne, je velmi slavná. Jmenuje se v té české verzi 6 bílých koní a tenhle ten hezký text, který ovšem nesouvisí úplně s tím originálním, napsal Honza Vyčítal, ovšem my si zahrajeme tu písničku v podání Roberta Křesťana, takže tuhle tu Greenhornovku zaspívá Robert Křesťan. No a pak si dáme předlohu, tuhle píseň v podstatě proslavil mladší brácha Johnnyho Cashe Tommy Cash, jmenuje se Six White Horses a v případě tedy této verze je ten text vlastně daleko závažnější, řekněme velmi slavný také, protože jedná se o jakousi vzpomínku na tři slavné osobnosti z americké historie, na Johna Kennedyho, Roberta Kennedyho a Martina Luthera Kinga, jak se zpívá přímo v tom textu Goodbye John a Goodbye Bobby a tak dále, tak to jsou ty rozloučení vlastně s osobnostmi z života amerických, z amerických končin a tahle ta píseň je opravdu velmi, velmi, velmi slavná. Tak pojďme si je poslechnout, pak nás čeká ještě Mirek Hofman, když jsme u amerických originálů, tak ten předloží Buck Owens, no a myslím si, že stihneme ještě i Karla Zicha a tam zase bude zpívat písničku Singing the Blues Guy Mitchell. Tak nevím, jestli dojde i na instrumentálku, ale jisté je, že z dnešního dopoledne to bude úplně všechno. A teď zmiňovaná píseň 6 bílých koní a Robert Křesťan už začíná v podstatě zpívat skvělý text, který napsal Honza Vyčítal.

0: No krásně se sladce sní s Chetem Atkinsem a Markem Knopflerem, ale 12. hodina klepe na dveře, to znamená, přichází polední menu a s ním samozřejmě také soutěž, to je potřeba zdůraznit, no ale také předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Takže s Bohem dopoledne, vítej odpoledne, posloucháte Country Rádio.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 27 stupňů Celsia.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Žákům základních a středních škol dnes začíná nový školní rok. Do lavic v něm podle ministerstva školství poprvé usedne 115 000 prvňáků. V Česku se vláda na konci července rozhodla ukončit regulaci cen benzínu a nafty. V Polsku pro změnu od 17. srpna snížili DPH a stanovili maximální ceny paliv. Řidičům v příhraničí se proto znovu vyplatí tankovat benzín i naftu a také LPG na polských benzínkách. Na litru se dá ušetřit i 6 korun. Co dělá Zlín pro mladé lidi, nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Ve Zlíně dostali děti a mládež další možnost, jak vybít svoji energii. Sportovně-rekreační areál Zlín Vysoká Mez už funguje. Na ploše přes 3000 metrů čtverečních je tam řada atrakcí pro děti do 12 let. Dominantou je pirátská loď s herní sestavou a věží. Součástí areálu je i zázemí a WC. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Strážníci v minulých dnech opět kontrolovali nejen koloběžkáře.
3: Strážníci pražské městské policie provedli další, už pátou kontrolní akci zaměřenou na cyklisty a koloběžkáře. Na území celé metropole během 4 dní odhalili 477 přestupků, 286 z provinilců byli cyklisté. V 57 případech došlo na udělení pokuty, jejíž celková výše dosáhla na 30 000 korun. 35 případů řeší správní orgán a v ostatních případech stačila domluva. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě volejbal. Naše volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále prohráli se Švédskem 0-3. To znamená, že nezopakují osmé místo z roku 2023. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

No tak to byla skvělá melodie, Bill Monroe, Blue Moon Ken taky. Já myslím, že když jsme hovořili před chvílí u písně Willieho Nilsona o tom, že je to vykopávka z roku 1962, tak pokud se podíváme na tuhle píseň, která je mimochodem originálem té nahrávky a je z roku 1947, tak to je tedy skutečný poklad minulosti. No, každopádně, teď už je tady polední menu, já vám přeji příjemný poslech a taky dobrou chuť k vašemu obědu a pojďme si říct pár důležitých věcí. Většinou říkáme, že polední menu je hodinka narvaná českou muzikou. Dneska z pochopitelných důvodů to tak nebude. Je tady úterý v tandemu, první úterý v měsíci, takže opravdu hodně té americké originální country zazní. A ten, kdo má rád tenhle ten pořad, tak si jistě přijde na své. Ovšem ten, kdo má rád zase soutěžení, tak jistě uvítá to, že teď na chviličku ty dvojice písní přerušíme a dáme si trojici písní. Opět bude zpívat Honza Vyčítal, Grošáci a Aleš Mauder a bude tam zase nějaké společné téma. A vy ho máte uhádnout. Malá nenáročná soutěž o malou nenáročnou cenu. Tentokrát je ve hře ovšem pro mě velmi příjemná, taková hezká, milá cena a sice budeme soutěžit tento týden určitě a pravděpodobně i celý příští o takovou tu cedulku na plot, že vaši nemovitost hlídá dobře ozbrojený country pes. Je to vlastně taková ta cedulka, na které je pistolník pes a je tam napsáno tady hlídám já. Prostě je to taková ta cedulka, která oznamuje, dávejte si pozor, tady vám pšenka nepokvete. Tak kdo by chtěl tuhle tu cedulku pro svého pejska na plot, tak by měl poslouchat a hledat společné téma v písních Honzy Vyčítala, Grošáků a také Aleše Maudra. Hodně štěstí a příjemný poslech.

Tak Aleš Moudra, Greenhorni, Po řece, tak se jmenovala poslední písnička soutěžní, která dozněla, tedy Honza Věčitel a Greenhorni, Řidič tvrdý chleba má, dále potom Grošáci a Tomáš Havel Henk a taky Aleš Moudra, Greenhorni, Po řece. No a teď hledáme to společné téma a pochopitelně ten, kdo ho bude znát, tak k tomu

0: Mu bude putovat fešácký hafan v klobouku s bouchačkama v ruce a bude zdobit plot toho, kdo má takového parádního hlídače. Tak pojďme se podívat, někdo už volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo. Slyšíme se.
1: Slyšíme se. Dobrý den.
0: Dobrý
1: ahoj,
0: den.
1: Tady Vašek.
0: Tak Vašku, zdravíčko, odkud voláte?
1: Z Křešic, u Litoměřic.
0: U Litoměřic, dobře. Máte zahradu, máte pejska, je možný mu tam vyvěsit cedulku, jo?
1: Zahradu máme, pejska ne, ale to nevadí, pejska má někdo, komu bych to dal.
0: Jasně, dobře, tak teď jenom to rozluštit správně. Tak co myslíte, co mohlo být tím společným tématem, tak jako vždy opakuji, že těch témat tam může být více, ale jen jedno je správné a sice to, které vymyslel náš hudební dramaturg. Takže co jste tam objevil vy jako společné téma?
1: Já jsem si myslel, že by to mohl být motor.
0: A je to správně hned na první dobrou, je to přesně tak, je to opravdu motor, to je to společné téma těchto třech písní a znamená to, že ten fešácký pes teda půjde k někomu z vašich kamarádů, tak mi vydržte chviličku na telefonu, jo, a já vám řeknu co a jak.
1: Ano.
0: Tak jo, velká gratulace. No a my, přátelé, pokračujeme dál. Petra Černocká například, Petr Spálený, KTO, anebo Žalman. No a pochopitelně také předlohy k tomu. To znamená David Alan Coe, Don Williams, Frankie Lane třeba, nebo New Christy Minstrels. Na to všechno se můžete těšit ještě během této hodinky, tedy tohoto poledního menu, kdy vám přeji příjemný poslech, no a taky dobrou chuť.

Tak přátelé, kratičká vsuvka, jenom koukám do kalendáře a 1. září je tam napsáno Linda a Samuel, takže máme tam dvě jména, to se hodí, protože právě v úterý můžeme poslat dvě písničky, KTO a Frankie Lane budou zpívat, tak si nějak ty písničky rozdělte, my vám přejeme všechno nejlepší k vašemu svátku a tohle je dárek od nás.

Čas malinko pokročil, za chviličku bude 13 hodin, no ale pokud budete poslouchat Country Radio dnes v 19, tak vás čekají tramské tamtamy, budou o kapele Gledli SV a jejich festivalu, to znamená přijdou zástupci téhleté skvělé kapely a budete si povídat o Valdeckém háji, takže příjemný poslech vám přeji, tramské tamtamy začínají v 19 hodin.

0: A to je z poledního menu úplně všechno. Před námi je 13. hodina, předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a pak další covery a originály, tak jak to má být vždy první úterý v měsíci. S vámi je Milan Schmidt, přeji vám dobrou chuť, pokud ještě obědváte, a především dobrý poslech Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Na teploměru je od 20 do 27 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přeháňky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme u nákupů, protože téma samoobslužných pokladen v obchodních řetězcích stále rezonuje, hlavně na sociálních sítích. Zastánci je považují za velký přínos a oceňují rychlost při nakupování. Odpůrci tvrdí, že nebudou dělat práci za pokladní. Velký problém takový lidé vidí také v tom, že u samoobslužných pokladen nejde platit hotovostí, ale pouze platební kartou. Pokud nemají kartu nebo dokonce účet u banky, mají smůlu. V Rožnově budou mít nový kulturák.
2: Možná jste to klepání minulý týden zaslechli. Radní vzali kladívka a symbolicky mákli. Rožnov pod Radhoštěm udělal další krok k dokončení nového kulturního centra. První část hrubé stavby by měla být hotová už do konce ledna 2027, že má být pak dokončeno do konce téhož roku. Luděk Savana, Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
1: V Praze je nová rozhledna. Blíže o ní Honza Navrátil.
3: Nejde ale o žádnou vysokou stavbu, jedná se o vyhlídku, která nabízí zájemcům pohled na stavbu nové čtvrti Smíchov City. Vyhlídka leží na bulváru Madeleine Albrightové, ze kterého se v budoucnu stane kilometr dlouhá pěší tepna celého projektu. Smíchov City vzniká na ploše 20 hektarů bývalého brownfieldu v okolí Smíchovského nádraží. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Šín se v týmu sejde s dalšími českými fotbalisty Honzou Žamburkem a Janikem Eduardem. Tolik z fotbalu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

Tex-Meni z Vráťou vyskočili do Cumberland Tree, tak ti zahájili tuhletu hodinku po 13. S vámi je Milan Schmidt, přeji vám příjemný poslech úterý v tandemu. Připomínám, že i v této hodině může přijít výzva k soutěžení, a sice Fachmann Country Rádia. To je ta soutěž, která vás čeká určitě během příštích pár minut. No a co nás čeká dál? Skvělá muzika, Jesse Coulter, nebo třeba Susan Ray, anebo Billy Ray Cyrus z těch amerických či zahraničních interpretů. Z těch našich potom Pavel Kaiser, Hana Horecká, anebo třeba Robert Křesťan, ale mnoho dalších, takže příjemný poslech přeji.

0: Country Fachman.
1: Takže je tady ta příležitost, kterou jsem zmiňoval, a sice další certifikát Country Fachmana je ve hře. Nebude to zase tak složité, i když na druhou stranu možná může být matoucí to, že vlastně tu zahraniční předlohu přináší hned čtveřice obrovských men v našem žánru. A když říkám obrovských, tak to jsou skutečné legendy legend. Já je hned řeknu a musím říci, že kdo má rád trošku rock'n'rollu smíchaného s country muzikou, tak si určitě tuhletu píseň užije. Hrát a zpívat totiž budou Carl Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison a Jerry Lee Lewis. To je skvadra, to je partička, no paráda. Takže já si to jdu užít, vy si to poslechněte, no a hned po odehrání této zahraniční předlohy zkusíme, jestli dáte správně, kdože u nás zpívá.

0: Country Fachman.
1: No tak, co se mě týče, tak to byla formace snů. Carl Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison a Jerry Lewis nám zahráli a zaspívali. No a na vás je, abyste řekli, kdože u nás v češtině zpívá tuhletu písničku. Myslím, že to nebude zas takový problém, protože vím, že posloucháte pozorně country rádio. A navíc tohle je opravdu, to se vysloveně nabízí už tím stylem, takže pojďme na to. Někdo se dovolal. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Rádio.
2: No, Milane, Jarda Haba.
1: Nazdar, Jardo, zdravím tě, zdravím. Tak no. No, ahoj.
2: No, Pavel Bobek.
1: Přeci. No, jasně, jasně, Pavel Bobek přeci. To nikdo by jiný nemohl, viď? Jak se tam objeví Jerry Lewis, tak je potřeba zavětřit, jestli tím náhodou neprošel taky Pavel Bobek. Jasně. Já přitom byl, tak se jmenuje písnička Pavla Bobka, kterou si poslechneme a která je vlastně cover verzí toho, co jsme slyšeli. Já ti gratuluju. Vydrž mi chviličku na telefonu, napíšeme adresu, je to celý, jo? Tak jo.
2: Jo, jo.
1: Takže fajn.
2: Ahoj.
1: Ahoj zatím. No a my pokračujeme dál, tedy poslechněte si, že skutečně tou správnou odpovědí byla odpověď, že Pavel Bobek zpívá tu píseň v české verzi.
0: Country Fachman.
3: Teď zpívám country music.

Všechno to zašlo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Nedřív našli jsme si starý sečí vůměm, starý prázdný krám. Pár starý kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval,

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak zase pár dopravních informací i mezi 13. a 14. hodinou a pojďme zase se podívat na koleje, jestli se tam děje něco nového a mimořádného. No vypadá to, že se nám trošičku protahuje ten problém na trati 199 České Budějovice Gmind Vídeň. Tam v úseku České Velenice Gmind se porouchalo vozidlo, zavedena náhradní autobusová doprava právě mezi těmi stanicemi. No mělo by to být dořešeno do 13.30, to už máme za sebou, ale na druhou stranu to tady stále ještě svítí, takže pravděpodobně nějaké pozůstatky toho problému tam ještě budou, tak pro jistotu počítejte s tím, jestli se tam chystáte cestovat, že tam může být tento problém. Určitě vás čeká určitý problém na trati 182 Poběžovice Staňkov, horšovský tým Poběžovice. Tam aktuálně je provoz přerušený a je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Poběžovice Staňkov, Staňkov Poběžovice, Poběžovice horšovský tým a také tady v obráceném směru. Došlo k technické závadě na trati. No a ještě rychlý pohled na dálnice a mám tady zprávu, která je aktuální pro tuto chvíli. D52 nám hlásí problém a to na 19,5 km ve směru na Brno, kde se dořešuje ta havárie nákladního auta do příkopu se zraněním, tak tam ještě nějaké pozůstatky jsou, tam se připravte na problémy. Jinak na D1 momentálně tady vidím určitou výstrahu a sice kolona vozidel od 189. do 196. kilometru ve směru na Ostravu, tak s tím prosím počítejte a myslím, že něco podobného bychom našli i na začátku dálnice, ale momentálně to není hlášeno jako kolona, ale vidím velmi hustou dopravu a to v místech, kde se opravuje okolo 25. až 22. kilometru ve směru na Prahu, kde je provoz převeden do protisměru. Tak tam taky počítejte s nějakým tím zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhli vstát.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: No, tak velký taneční hit Hakey Breaky Heart a předtím Neto Pavel Kejzer a Srdce v ruce mám. No, Billy Ray Cyrus samozřejmě, tak to je velmi známé jméno, tatínek té slavné zpěvačky Miley Cyrus, těžko říci, kde, jak, kdy, v jakém období populárnější. Jisté je, že tahle ta rodina opravdu v country znamená mnohé a tenhle hit Hakey Breaky Heart byl opravdu obrovským hitem, zejména tedy pro ty, kteří zbožňují takový ten tanec line dance, kde je pro ně tahle ta skladba úplně jako stvořená, ne-li přímo stvořená. Tak to jsme si tedy poslechli, jinak já teď mám pro vás pozvánku na zítřejší ráno, pokud jste poslouchali dnes v 6 hodin, mluvilo se o škole, jak také jinak, je 1. září, zítra už to bude zase o něčem jiném a o čem to nám teď prozradí Katka.
1: Kamarádi, přátelé naši, zítra má svátek Adéla, tak se mrkneme na to, jestli už večeřila, anebo ne, a hlavně taky na to, jestli se tento snímek měl podle prvních nápadů jmenovat. To budete koukat. Ale ranní vysílání 2. září nebude jenom filmové a o Adélách. Věnovat se budeme i Ladislavu Potměšilovi. A mrkneme se taky na luxusní a rychlý autáky. I zítra po 6. s vámi na vlnách Country Rádia bude Kačka s Vláděvou.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Na teploměru je od 20 do 27 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přeháňky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Na konci světa.
6: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
0: Country Radio.
7: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka se chystá na neděli 6. září od 17 hodin na zastávce Radim v Radimu u Kolína. Zahrají tam Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek a George Beethovens. Zveme vás na 16. ročník Ústeckého dne porcelánu, který se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem v pátek 4. září od 19 hodin. Sejdeme se v tábořišti v hospůdce v Týnci nad Vltavou. Hornický skanzen Majerau je zajímavý tip na výlet. 5. září od 18 hodin tam zahraje skupina Gledli SV. Skanzen Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

0: Rokem Country Rádia.
1: Mám tady zprávu pro všechny příznivce bluegrassu. Chystá se hezký koncert. Na telefonu je Matyáš Friedl, kterého tímto zdravím. Ahoj, Maty.
2: Ahoj, Milane.
1: Myslím, že příznivcům bluegrassu už je jasné, že hovoříme teď o kapele Young Sparks a právě chci se tě zeptat, co je v kapele nového, jak se vám daří a kde vás můžeme vidět a slyšet, protože nedávno jsme se potkali v Budyně nad Ohří a asi mi dáš za pravdu, ohlas byl krásný.
2: Je to tak, ten ohlas byl super a stejně tak celý léto, který je půlky už za náma, půlky ještě před náma, čeká nás spoustu akcí, ale to hlavní je, že my natáčíme nový EPčko, kde bude 6 písniček a rádi bychom to pokřtili na našem koncertu, který se bude konat na začátku září.
1: Aha, kde se bude konat a hlavně nám řekni, co teda na EPčku bude, budou to vaše samý vlastní věci?
2: Budou to naše vlastní věci, zejména instrumentálka od našeho banjisty Honzy Handýka, podle který se bude i EPčko jmenovat, Forest Fire. Ale mimo to tam budou i převzaté písničky z americké bluegrassové scény, jako I'm Leaving Detroit a podobné.
1: Aha, aha. A kdy se tady chystá koncert, na kterém vlastně můžeme u toho křtu být?
2: Koncert bude 11. září v 7.30 večer v divadle Gong v Praze. Aha. A co je za mě nejdůležitější, že tam nebudeme sami. A vlastně kmotrem té desky bude Ondra Kozák z kapely New Aliquot, a ke kterému se přidal nově teďka i David Benda, mistr světové hry na banjo, takže kdo chce slyšet to nejlepší z akustické a bluegrassové hudby, tak by neměl rozhodně si nechat ujít tady ten koncert.
1: Říká Matyáš Friedl ze skupiny Young Sparks. Ještě jednou nám řekni, kdy, v kolik hodin, kde?
2: 11. září v 7.30 večer v Praze v divadle Gong.
1: Maty, díky za pozvánku, měj se krásně a brzy ahoj.
2: Taky díky, ahoj, měj se.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace mezi 14. a 15. hodinou. Počítejte se zdržením na kolejích a sice na trati 072 Ústí nad Labem západ, Lysá nad Labem. V úseku Mělník Všetaty se porouchalo vozidlo a znamená to přesedání na autobusy, a to v úseku mezi stanicemi Mělník Všetaty a v obráceném směru a také Mělník Lysá nad Labem a i v tomto případě i v obráceném směru. Pozor také na dálnicích. Dnes se dořešuje dopravní nehoda na D52 ještě i v tuto chvíli na 19,5 kilometru ve směru na Brno. Došlo tam totiž k dopravní nehodě. Nákladní auto skončilo v příkopu a bylo to se zraněním, takže stále ještě počítejte s možným zdržením. Stejně tak se můžete zdržet i na dálnici D1, tentokrát v koloně, která se utvořila mezi 185. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Každý ráno sjíždí z hor ta parta.
5: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
4: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
5: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
4: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
5: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
6: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
5: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
6: Vzpomínám na osadu u Cíklá.
5: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
7: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
8: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
9: Jo.
8: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
7: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
10: Škoda lásky.
11: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
10: Pívat si s nima a s ní.
7: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
7: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu Tuláka. Cílem dnešního toulání bude rozhledna Koráb. Ta stojí na stejnojmenném vrchu, který je nejvyšším bodem Chudenické vrchoviny. Vrchol leží v nadmořské výšce zhruba 772 metrů, jen několik kilometrů od Kdyně v okrese Domažlice. První rozhledna tam byla zprovozněna v roce 1938. Jednoduchá dřevěná věž měřila 21 metrů a měla 5 trámových pater. Spolu s ní vznikla také turistická chata. Ta nabízela restauraci a hostinskou místnost zařízenou chodským nábytkem. Brzy ale přestala kapacitou vyhovovat a tak byla v roce 1940 rozšířena o patro s druhým sálem a pokoji pro ubytování. Nedaleko také vznikl malý lyžařský můstek. V roce 1942 byl celý koráb zabrán německými úřady. Po válce v roce 1948 změnila rozhledna svou podobu. Dřevěná konstrukce byla totiž opláštěná a vyhlídková plošina dostala střechu. Věž však postupně chátrala a začátkem 80. let musela být kvůli špatnému stavu odstraněna. Nová, tentokrát ocelová rozhledna, byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 1992. Je vysoká téměř 50 metrů a zároveň slouží jako vysílač. Vyhlídková gondola, připomínající trojboký koš, je ve výšce necelých 29 metrů. Na vyhlídku vede 144 schodů. Za dobré viditelnosti se před vámi otevře pohled na Šumavu, Český a Bavorský les, Čerchov nebo okolí Kdyně. A pokud budete mít opravdu štěstí, uvidíte až špičky Alp. K chatě pod rozhlednou se dá přijet autem a vede tam i několik turistických tras. V místě najdete také restauraci a ubytování. Zajímavostí je, že současná rozhledna se začala stavět už v roce 1986 a její dokončení trvalo dalších 6 let. Aktuálně navíc probíhá příprava komplexní rekonstrukce rozhledny. Před cestou si tedy raději ověřte provozní hodiny. Více o rozhledně Koráb najdete například na webu chatakoráb.cz. Prima toulání a pěkný den vám přeje Vítek.
2: Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi žádnou whisky, ta kazí dobrej mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: Přátelé, z mého vysílání je to úplně všechno, ne tak z úterý v tandemu, kdy posloucháme covery a originály, to všechno po 15. hodině ovšem už obstará můj kolega Miloš Keller. Přeji vám hezké odpoledne, dejte si také trampské tamtamy v 19 hodin, sice s Kubou Jirouškem a kapelou Gledli SV a jejich Valdeckým hájem, no a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Teď ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Na teploměru je od 20 do 27 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přeháňky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Nový školní rok bude pro dost domácností finanční zátěží. Rodiče utratí za pomůcky nejčastěji okolo 3000 korun. Nová školní výbava ale vyjde na mnohem více. Rodiče připlácejí za přezuvky, oblečení nebo kroužky. Prvňáci mají ale ze zákona nárok na poskytnutí školních potřeb. Jenže to je jen 500 korun na žáka a na rok. Část potřebného vybavení dostanou prvňáci přímo ve škole. Případů, kdy řidič v důchodovém věku způsobil dopravní nehodu, v loňském roce přibylo. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu. Pro šoféry, kteří se chtějí vrátit do provozu, asociace autoškol spustila projekt, který se jmenuje Zpátky za volant. V kurzech se učí například rychlejším reakcím nebo předvídat situace. Takové kondiční jízdy nabízí asi 250 autoškol. Za 800 korun může šofér získat dvě jízdy. Cestování městskou hromadnou dopravou po Otrokovicích je levné. Důvody zná Luděk Samana Urbánek.
2: Otrokovice opět doplatí na své cestující, lépe řečeno svým občanům. Děti, studenti i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené mohou v Otrokovicích cestovat MHD za výrazně zvýhodněnou cenu. Za roční kupon zaplatí jen 600 korun, což je za měsíc 50 korun. Zbytek doplácí město. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Invalidovna v Praze se bude opravovat.
3: Invalidovna v pražském Karlíně projde proměnou a nyní už přebírají stavebníci, kteří budou mít historickou památku v péči dlouhé 3 roky. Odstraní nevhodné zásahy z minulosti a baroknímu areálu se pokusí vrátit co nejvíce z jeho původní podoby. Práce vyjdou na více než 2 miliardy korun a skončí v roce 2030. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Argentina přišla o Lionela Messiho. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Lionel Messi oznámil v 39 letech konec reprezentační kariéry. Před 4 lety dovedl Argentinu k titulu mistrů světa, k tomu dvakrát získal stříbro. Za Argentinu odehrál Messi celkem 207 zápasů a dal v nich 125 gólů. Víc branek v mezinárodních zápasech má jen Portugalec Cristiano Ronaldo.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

Dobré odpoledne, úterý v Tandemu pokračuje další hodinkou, to už vás ale provede Miloš Keller. A protože máme první úterý v měsíci a vyšlo to pěkně na 1. září, tak si po celý den hrajeme originály a cover verze. Začínáme obvykle cover verzí. Tentokrát to byla Naďa Urbánková a country beat Jiřího Brabce. Písnička z roku 1970, Tobě náležel čas. A v roce 1967 natočila Tammy Wynette písničku I Don't Wanna Play House, která se stala vzorem pro českou verzi. A tahle písnička byla také prvním hitem Tammy Wynette v historii. A pak už Michal Tučný a Marty Robbins, jedna písnička ve dvou verzích. Nebude chybět také country fachman, ještě jeden v téhleté hodince. A také Karel Gott nebo Don Williams. Tohle všechno uslyšíte v první polovině hodiny, ať se vám to líbí. A také trochu štěstí do soutěže o country fachmana.

0: Country Fachman.
1: Také je to poslední dnešní Country Fachman. Pravidla jsou stále stejná, to znamená, zahraji vám zahraniční písničku a potom budu zvědav, kdo jako první se dovolá se správným interpretem v české verzi. Stačí mi interpret, nemusíte vědět název české verze, když se trefíte, tak to bude všechno v pořádku. Za správnou odpověď od nás získáte potvrzení, že jste Country Fachman plus nějaký drobný dárkový předmět. Tentokrát jsem pro vás vybral písničku Toma T. Halla Spoken Motor Blues. No a je na vás určit, kdo ji zpívá v české verzi. Ještě telefon a můžete poslouchat.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Petr Fachmann.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Haló?
1: Ano, Country Radio, dobrý den.
2: Já vás zdravím, tady je Míra.
1: Zdravím, také, tak kdo tu písničku naspíval v české verzi?
2: Myslím, že to byli Zelenáči, konkrétně myslím Král.
1: Pavel Král a Greenhorni, respektive Zelenáči. Veliká gratulace, trefil jste to naprosto správně. Písnička se jmenuje Blues prázdného motelu, doplním já, ale důležité bylo pro mě, že jste řekl Zelenáči. Stáváte se country fachmanem, už máte nějaký náš dekret, anebo je to poprvé?
2: Už mám.

0: Takže jste znalec. Tak jo, tak ještě jednou gratuluju a vydržte mi na telefonickém spojení.
1: Já vám děkuju, mějte se hezky, ahoj.
0: Tak a vážení milí posluchači, zase za měsíc se bude soutěžit o Country Fachman a teď si dáme tu českou verzi.
2: Country Fachman.

0: rádiem na cestách.
1: Jedna písnička ve dvou verzích, ta česká v podání Karela Gotta, originál potom Don Williams and Broken Hearts Never Mend. A teď je tady servis dopravních informací. D8 za německou hranicí probíhají kontroly, počítejte s kolonami, které začínají už na našem území. 35, dva problémy v Liberci ve směru na Chrastavu, za tunelem se pracuje na vozovce, a také v Litomyšli ve směru na Mohelnici je dlouhá kolona daná silným provozem. V Praze počítejte s kolonami v okolí ulice Jana Želivského, zejména na křižovatce s Olšanskou, kde se pracuje na tramvajových kolejích. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 1. září nás navštíví Milan Procházka a Honza Šmejkal ze skupiny Gledly SV.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Tak kdo nám na vlnách countryády a hraje v tandemu Valdemar Matuška, to všechno dnes často je písnička, která je cover verzí, tedy českou verzí. Originál Jimmy Rogers In the Jailhouse Now. Jimmy Rogers tuhle tu písničku napsal sám, česky textoval pak pro Valdemara Matušku Jiří Suchý. A koho stihneme ještě? Pavla Bobka a Marie Rotrovou, také Kenny Rogers a Kim Carnes, jedna píseň ve dvou verzích, nebo Karel Kahovec a Buck Owens. Hezký poslech, pokud možno v tandemu, originálu a cover verzí.

0: Předposlední hodinka úterka v tandemu, úterka originálu a cover verzí je u konce. Uzavřela jí skupina Scarabeus, honem si utři slzy svý, v originále potom Glen Campbell All Norwood's Coming Home z roku 1970. Teď Tomáš Adamec taky v tandemu. Nejprve vám nabídne informace o počasí a potom po 16. hodině zpravodajství. No a pak začneme poslední hodinku úterka v tandemu. Originál natočili do Seekers, českou verzi Rangers. To bude první písnička ve dvou verzích po 16. po zprávách.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Na teploměru je od 20 do 27 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přeháňky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Některým základním školám v Praze se začátkem školního roku stále chybí asistenti pedagoga. A to i přesto, že od 1. září musí být nově asistent povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Některé školy proto pozice obsazují vychovatelkami z družiny, učitelkami v důchodovém věku nebo počítají s pomocí matek budoucích prvňáčků. Teď vyrazíme k vodě. Voda u Podolské na Orlické přehradě není vhodná ke koupání. Po posledním odběru ji hygienici vyhodnotili 4. z 5 stupňů. Letos tady byl už 2x úplný zákaz koupání. Na Lipně má voda stále mírně zhoršenou kvalitu. Tak to alespoň tvrdí hygienici. Skvělou zprávu z Karviné pro cyklisty má Luděk Savana Urbánek.
2: Cyklisté si zanedlouho vyšlápnou po novém. V Karviné, starém městě, pokračuje podle harmonogramu výstavba nové lávky přes řeku Olši. Hotová je přeložka vodovodu, sanace části cyklostezky i pilotové založení hlavní stavby. Nyní se pracuje na pilířích, na podzim pak přijde na řadu příprava a samotná montáž lávky. Luděk Savana Urbánek, Karviná.
1: O konci opravy jedné silnice teď Luděk Savana Urbánek.
3: Nejpozději v neděli 6. září by mělo skončit dopravní omezení v Kamícké a Rostocké ulici v Praze Sedleci. Původní termín, kterým byl konec září, se podařilo výrazně zkrátit a začátek školního roku by se tu měl obejít bez dopravních problémů. Rekonstrukce čerpací stanice čistírny odpadních vod ale nekončí a stavebníci zmíněné ulice ještě jednou rozkopají. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky skončily na mistrovství Evropy. Jejich prohru v Brně viděl i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: České volejbalistky si čtvrtfinále na domácím evropském šampionátu nezahrají. V osmifinále nestačily na Švédky a padly 0-3 na sety. Seveřanky teď ve středu čekají úřadující mistryně světa Italky.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera v Tandemu a navíc v úterý, kdy si hrajeme originály a cover verze. Začínáme cover verzí, tentokrát to byly Rangers a nahrávka s názvem Škatule z roku 1970 z LPčka Rangers 1970. Inspirovali se u skupiny The Seekers A World of Our Own z roku 1965. A dál jedna písnička ve dvou verzích, Tomáš Linka a Fešáci, Paní má se má a John Denver Rocky Mountain High, nebo Věra Martinová a Nitty Gritty Dirt Band, či Karel Černoch a Alan Jackson. V kukátku bude pozvánka na zajímavý Sequoy festival, dopravní informace v půl a další dvě pozvánky k vysílání country rádia v druhé polovině hodiny. Tak si poslední hodinku úterka v Tandemu, poslední hodinku originálu a cover verzí. Pěkně užívejte, jdeme na to.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď Olda Dolejš ze Sekvoje. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Skupina Sekvoje bude mít koncert kdy, kde a podobně. Pozvej posluchače na váš koncert.
2: Takže já vás pozvu. Bude to Sekvoje Fest, který je k výročí 45 letům skupiny Sekvoje. A bude to 5.9. Bude to Hauspalka u Kozy, Filipova ulice 337 a je to Oldřichov v Háji.
1: Mm-hmm.
2: Je to blízko, kde se dělá festival ze Schánuta, je to kousíček za Friedlandem.
1: Dobře, máte to někde na webových stránkách?
2: Máme to na webových stránkách.
1: A adresa těch webových stránek?
2: Je to Sekvoje.
1: Mm-hmm. Takže pod tímto názvem posluchači najdou i konkrétní údaje. Ještě jednou tedy místo a čas?
2: Místo čas. Je to místo... Hospoda u Kozy, to je známá hospoda, kde je nejlepší kolena, jako tam je z Moravy, ale bude tam muzika, jestli můžu říct, kdo tam bude hrát,
1: no.
2: Je to od 17 hodin, je to 5. září, a bude tam hrát kapela Sekvoje, a bude tam hrát kapela Avízo, a kapela Hlas z hor, bude tam hrát kapela Větrno a kapela Načas.
1: Dobře, tak to je celkový seznam, nejenom tedy pozvánka na koncert Sekvoje. Já ti děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Děkuju.
1: Tak jo, měj se, ahoj.
2: Ahoj, Miloši, ahoj.
1: A já ještě jednou zopakuji, že Motorist Hausmanka u Kozy je v Oldřichově v Hájích a to je kousek severně od Liberce.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak tohle byly Karel Černoch a Alan Jackson a tohle jsou dopravní informace. D1 na dojezdu do Brna od Prahy. Kolony pro kamiony začínají u Ostrovačic, kolony pro osobní auta v levém pruhu jsou kratší, začínají u odbočky na Výstaviště. V Brně je velmi plno na Zvonařce, také v opuštěné ulici ve směru k Výstavišti, je tam dopravní nehoda. V okolí Brna pak 23 na dojezdu, kde jednice jsou tam kolony, pracuje se tam na vozovce. A v okolí Prahy 4 na výjezdu z Prahy, to je Strakonická, u Jíloviště se jezdí jedním pruhem, kolony jsou od Cukráku. A D6 na výjezdu z Prahy ve směru Karlovy Vary, na 9. kilometru je zúžení a také se tam tvoří krátká kolona. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

Kamarádi, přátelé naši, zítra má svátek Adéla, tak se mrkneme na to, jestli už večeřila, anebo ne, a hlavně taky na to, jestli tento snímek měl podle prvních nápadů jmenovat. A budete koukat. Ale ranní vysílání 2. září nebude jenom filmové a o Adélách. Věnovat se budeme i Ladislavu Potměšilovi. A mrkneme se taky na luxusní a rychlý autáky. I zítra po 6. s vámi na vlnách Country Rádia bude Kačka s Vláďou. Country Rádio.

0: KTO a Jim Reese s písničkou Linda uzavřeli úterý v tandemu, úterý originálu a cover verzí. Úterý v tandemu zase za týden, originály a cover verze zase za měsíc. A je tu druhá pozvánka k vysílání Country Rádia v této půlhodině, tentokrát na podvečerní a večerní program. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček představí písničku z Karavany a také Vítek Pěkný další pokračování Country pod kapotou. A zazní rovněž vítězná písnička z Bonanzy. V 19 hodin naživo tramské tamtamy Kuby Jirouška. Tentokrát si Kuba Jiroušek pozval do vysílání Milana Procházku a Honzu Šmejkala ze skupiny Gledli SV a budou si povídat o kapele, písničkách a nadačním festivalu Valdecký háj naživo po 19. hodině v tramských tamtamech. A ve 20 hodin večer už potom kolega Petr Kocman nabídne vám třeba Marka Česnata, skupinu Netto, Marka Coulieho nebo The Wilder Blue. Ale to bude až po 20. teď je před 17. je tu Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Na teploměru je od 20 do 27 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přeháňky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: vlastně jsou
1: v Yokohamě v přístavu
0: ty staré lásky,
1: kde noc vládne tmou.
0: Vedle za kopcem
1: loučil se tam námořník,
0: nebo na konci světa
1: se svou dívkou.
0: Nestrácejte naději.
2: Ale dobrý.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Začátek září přináší další letní dny. Podle norských meteorologů budou teploty stoupat dokonce nad 30. Český hydrometeorologický ústav očekává polojasnou oblohu a letní teploty. Norský portál předpovídá další oteplování. V Praze by na konci týdne mohlo být 31 stupňů Celsia, v Brně dokonce 34 stupňů. Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl v prvním pololetí letošního roku o 15 tisíc na 3,9 milionu. Jen připomenu, že vláda schválila minulý týden úpravu zákona s cílem zvýšit zájem hlavně mladších lidí o penzijní spoření, aby si vytvořili větší finanční rezervu na stáří. Se Savanou dnes vyrazíme za burčákem, ale i za historií habánů.
2: Doba burčáku a dobrého vína je tady, kam jinam se vydat než na jih Moravy, a tam se dá cestovat i bez složitého plánování. Přijet karavanem, zaparkovat kousek od vinic, přes den vyrazit na kolo a večer posedět u sklenky vína. Ve Velkých Bílovicích se k tomu přidává ještě jedna zastávka navíc. Ve vinařství Habánské sklepy tu nově otevřeli interaktivní návštěvnickou trasu věnovanou odkazu habánů. Je to naučná trasa, která návštěvníky zavádí do více než 400 let starých původních sklepů. Nejde ale o klasickou prohlídku s několika panely a letopočty na zdi. Historické prostory tu pomocí projekce a audiovizuálních prvků oživuje příběh habánů, jejich stopa je ve Velkých Bílovicích dodnes patrná. Zajímavým doplněním je ukázková vinice hned za vinotékou o rozloze třetiny hektaru, kde rostou odrůdy Sauvitage a Caladis Blanc. Jde o odrůdy odolnější vůči plísňovým chorobám. V praxi to znamená méně ošetření a méně zásahů techniky. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě do světa cyklistiky. Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který se musel v sobotu po těžkém pádu zdát z pozice lídra Vuelty, má za sebou operaci zlomeniny klíční kosti. Odhadovanou délku rekonvalescence ale neupřesnil. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milé Country Rádio, zahrajte prosím k dnešním narozeninám naší kamarádce Ivance z Miškovic. Její nejmilejší písničku od Nedvědů Máme jen sebe. Vše nejlepší a hlavně zdraví přeje celá naše miškovická parta.

0: sebe.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, Marco, Tomek u telefonu.
1: Zdravím vás, dovolal jste se do písniček na přání, tak jaká to bude pro koho?
2: Děkuji vám, poprosil bych píseň Báječnou ženskou pro Dávu Ruče.
1: Dobře, písničku zahrajeme za chviličku, mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkujeme, mějte se krásně, nashledanou.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o jednu písničku od Martyho Johnsona pro krásný den a všem dětem přeju krásný školní rok, píše kdo si z Teplic.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Život tu stojí za zlámaný pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

0: Hvězdičky na přání na Country Radio.
1: Prosím o zahrání písničky na přání, nějakou písničku o řidičích. Třeba Řidič ten tvrdý chleba má. S tímto vzkazem. Milý tati Václave Hadáčku, dnes slavíš krásných 75 let a my všichni ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a ještě spoustu krásných let mezi námi.

Tahle písnička je pro tebe od celé naší rodiny jako malé poděkování za všechno, co pro nás znamenáš. Máme tě moc rádi a přejeme ti všechno nejlepší k tvým 75. narozeninám. S láskou, tvoje rodina.

posílal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

čistič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, přikruty, dobrý zrak, lékárničku,

0: sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet nejvyšším...
1: Country Radio, dobrý den.
2: Ahoj Miloši, můžu na přání písničku?
1: Písnička na přání, jasně, povídej, co to bude a pro koho.
2: Prosím tě, já bych prosil, aby si zahrál pro Jitku, který už se den jeden nedovolal, tak Mississippi Girl, jo, že mu to přeju hrozně moc.
1: Dobře, zahrajeme to za chviličku, jo? Měj se hezky.
2: Děkuji, ahoj.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Před dopravou stihneme ještě jeden dluh ze včerejška, na který se už nedostalo, protože e-mail dorazil pozdě. K dnešním, tedy vlastně včerejším, narozeninám našemu tatínkovi, manželovi a dědečkovi vše nejlepší posíláme písničku od Ivy Bytové Prostřemi plátnem.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nesmíme zapomenout na dopravní informace, podíváme se na Moravu. Zlín ve směru od Otrokovic, silnice číslo 49. U Prštného je dopravní nehoda, jezdí se kyvadlově, zejména od Otrokovice tvoří kolona. Buchlovské kopce, to je 50. Je tam rozlitá nafta v zatáčkách. Opatrně dojíždějte, už se pracuje na jejím odstranění. V Praze počítejte s kolonami a pomalou jízdou po ulici Jana Želivského, protože tam se opravují tramvajové koleje na křižovatce s Olšanskou. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 1. září nás navštíví Milan Procházka a Honza Šmejkal ze skupiny Gledly SV.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Druhou polovinu písniček na přání zahájíme dvojicí přání. Trutnováci, moc zdraví Country Radio, moc bychom poprosili Eagles Hotel California. Před chvílí jsme se vrátili z Čundru a bylo to naprosto skvělé. V českém ráji je skutečně ráj, píší Trutnováci. A druhý e-mail, Renča vás moc zdraví, poprosila bych Olympic slzy tvý mámy pro super odpolední posezení a k příjemnému relaxu. Moc vám děkuji, dodává Renča, a my hrajeme.

sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: přání na Country Rádiu.
1: Tak tu máme další dvojici písniček, prosím nechat zahrát pro mého přítele Marka, k jeho narozeninám skladbu Velká cesta, píše Marcela, tak to bude jedna písnička. A druhá pro Alenku Alí Alču za Markétkou přestupného data i naproti mezi plotem Pavly za Loukou k svátku včera, co nevyšlo. Už za to, že nezapomínají cokoliv zahraničního, zvláštně jak přestupný únor, si přeje zahrát pro zmíněné dámy román.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až skoro jasná obloha. Později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Na teploměru je od 20 do 27 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přeháňky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na falešnou šarži léku Ozempic. Je to lék na cukrovku druhého typu. V poslední době se ale rozšířil i jako prostředek na hubnutí. Padělaný přípravek může být pro zdraví nebezpečný. Brněnské letiště nově nabízí možnost číst elektronické knihy. Čekání na odlet si můžeme zkrátit díky službě, kterou zajišťují české knihovny. Kanada odpověděla na rozhodnutí amerického prezidenta přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. U kanadské hráze umístili ceduly. Je na ní napsáno, jezero Ontario zde vždy bylo a bude. Pražským řidičům se nelíbí nový koridor pro cyklisty v Plzeňské ulici. Při rekonstrukci totiž zabral polovinu jedné stepen ve směru do centra. Až tady práce skončí, vrátí se do Plzeňské tisíce aut. Pod kola se jim přitom mohou začít plést cyklisté. Sídliště v Přerově v Dvořákově ulici čeká příští rok velká proměna. Radní schválili vypsání veřejné zakázky. Zahrnuje opravu komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení i výsadbu stromů. A Tokio je hlavní město Japonska už 158 let, to je známá věc. Japonsko ale hledá město, které by v případě velkého zemětřesení nebo jiné katastrofy dokázalo nahradit. Do boje se pustila Osaka, Nagoya i Fukuoka. Zprávy jsou u konce, hezký zbytek ne vám přeje a zítra si opět naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím dámhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopař zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu Tuláka. Cílem dnešního toulání bude rozhledna Koráb. Ta stojí na stejnojmenném vrchu, který je nejvyšším bodem Chudenické vrchoviny. Vrchol leží v nadmořské výšce zhruba 772 metrů, jen několik kilometrů od Kdyně v okrese Domažlice. První rozhledna tam byla zprovozněna v roce 1938. Jednoduchá dřevěná věž měřila 21 metrů a měla 5 trámových pater. Spolu s ní vznikla také turistická chata. Ta nabízela restauraci a hostinskou místnost zařízenou chodským nábytkem. Brzy ale přestala kapacitou vyhovovat a tak byla v roce 1940 rozšířena o patro s druhým sálem a pokoji pro ubytování. Nedaleko také vznikl malý lyžařský můstek. V roce 1942 byl celý koráb zabrán německými úřady. Po válce v roce 1948 změnila rozhledna svou podobu. Dřevěná konstrukce byla totiž opláštěná a vyhlídková plošina dostala střechu. Věž však postupně chátrala a začátkem 80. let musela být kvůli špatnému stavu odstraněna. Nová, tentokrát ocelová rozhledna, byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 1992. Je vysoká téměř 50 metrů a zároveň slouží jako vysílač. Vyhlídková gondola, připomínající trojboký koš, je ve výšce necelých 29 metrů. Na vyhlídku vede 144 schodů. Za dobré viditelnosti se před vámi otevře pohled na Šumavu, Český a Bavorský les, Čerchov nebo okolí Gdyně. A pokud budete mít opravdu štěstí, uvidíte až špičky Alp. K chatě pod rozhlednou se dá přijet autem a vede tam i několik turistických tras. V místě najdete také restauraci a ubytování. Zajímavostí je, že současná rozhledna se začala stavět už v roce 1986 a její dokončení trvalo dalších 6 let. Aktuálně navíc probíhá příprava komplexní rekonstrukce rozhledny. Před cestou si tedy raději ověřte provozní hodiny. Více o rozhledně Koráb najdete například na webu chatakoráb.cz. Primatoulání a pěkný den vám přeje Vítek.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeju pěkný podvečer, u čaje u šesté. Celer je velmi zdravý, zejména pro pány, ale je taky velmi dobrý. A já mám pro vás recept na jemnou celerovou polévku. Dva šálky vody zahřejeme asi na 40 stupňů Celsia a šoupneme to do mixéru. Přidáme dva šálky kokosového mléka, zhruba dva šálky nakrájeného celeru, stroužek česneku, šalotku, dvě lžíce olivového oleje a snítku tymiánu. A všechno to prostě umixujeme do hladkého krému. Na jemném struhadle nastrouháme mrkev a vmícháme do té hotové polévky. Tedy takové vlažné, dejme tomu, ozdobíme čerstvým tymiánem.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejenom na zítra. Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Nové Město nad Metují, Náchod, Kadaň Prunéřov, Kadaň Předměstí, Ledečko, Zruč nad Sázavou, Liškov Nezamyslice, to se týká jen osobních vlaků, Bezdružice Pňovany, také jenom osobní vlaky, Dolní Poustevna, Bad Šandau a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu i přes výluky.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Ahoj, milí posluchači Country Rádia. Jsem tady zase s písničkou týdne a tentokrát je to týden 36. a mezi náma stále je ještě léto. S Denisou Markovou máme radost, že když se do karavany dostane veselá písnička, tak je to osvěžení, protože veselých a svěžných písniček je pomálu, a tak jsem vybral právě jednu z nich. Jmenuje se Badmintonová a patří do repertoáru skupiny Ponožky pana Semtamťuka. Autorem hudby je Tomáš Suchý, je to lídr kapely, a tak vám přeju, aby se vám písnička nejen líbila, ale aby vám přinesla dobrou náladu. Jestli se vám líbí jiné písničky z karavan, tak nám to napište, protože my je pak zase zařadíme do některé další karavany. A teď je tady písnička 36. týdne, posílá vám ji Jirka Vondráček, kapela se jmenuje Ponožky pana Semtamťuka a písnička se jmenuje Badmintonová.

0: je řeč. Když se soumrak na zem snes, poslal jsem naposled přes zrádný košíček.
1: Zrádný košíček.
0: Jarka Špitla.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Volvo nyní sází na plug-in hybridy s delším elektrickým dojezdem. Šéfka britského zastoupení značky Volvo v rozhovoru prozradila, že značka stále vnímá plug-in hybridy jako důležitý krok pro zákazníky, kteří stále ještě nejsou připraveni k přechodu na plně elektrické vozy. Dodala ovšem, že jejich elektrický dojezd musí být dostatečný, aby je řidiči skutečně používali tak, jak byly původně navrženy. Tedy k pravidelné jízdě na elektřinu namísto využívání pouze spalovacího motoru jako u běžných vozů. V minulosti, kdy byl kilometrový dojezd plug-in hybridů velmi nízký, tak řidiči externě dobíjeli jen velmi zřídka. Společnost Volvo proto vynaložila značné finance na to, aby její hybridy nabízely delší dojezd a lidé je mohli používat tak, jak bylo původně zamýšleno. Značka proto investovala do nové generace plug-in hybridů, které mají výrazně delší elektrický dojezd. Tomu napomáhá i nasazení větších baterií. Model XC70 uvedený v Číně tak nabízí dojezd téměř 200 km na jedno nabití, ovšem dle čínského standardu CLTC, který je spíše optimistický. Tento model, zatím uvedený jen v Číně, by se však měl časem dostat i do Evropy. Podle některých spekulací by přitom podobný elektrický dojezd měla nabídnout i modernizovaná plug-in hybridní verze modelu Volvo XC60. Důrazem na plug-in hybridy s delším dojezdem tak značka řeší pokles prodejů elektromobilů na některých trzích. Současně však rozhodně neopouští ani rozvoj elektromobilů, ke kterým mají být plug-in hybridy vstupní branou. Do budoucna Volvo totiž stále počítá s přechodem na čistou elektromobilitu. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Přátelé naši, zítra má svátek Adéla, tak se mrkneme na to, jestli už večeřila, anebo ne, a hlavně taky na to, jak se tento snímek měl podle prvních nápadů jmenovat. A budete koukat. Ale ranní vysílání 2. září nebude jenom filmové a o Adélách. Věnovat se budeme i Ladislavu Potměšilovi. A mrkneme se taky na luxusní a rychlý autáky. I zítra po 6. s vámi na vlnách Country Rádia bude Kačka s Vláďou.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Ivan Mládek společně se svým banjo bandem slaví 60 let na scéně.
3: Je to neuvěřitelný, ale už lidem hrajeme a vyprávíme všelijaký voloviny. 60 let, 60 let se na to vykašlu.
4: Umání v Třebáni si prostě lebedí.
2: Ve středu 9. prosince od 19 hodin vystoupí v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Předprodej vstupenek na kdostrov.cz. Mediálním partnerem koncertu je Country Radio.
5: Lásko má, mám tu víno z voných chrén.
6: To bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
5: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
6: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
7: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
6: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle.
8: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
6: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodina, to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Pokud se řekne moderní trampská píseň, zřejmě se většině z vás vybaví skupiny jako Hobos, Pacific či Hoptrop. Když však řekneme současná trampská píseň, je to už složitější. Oblibu si v posledních dvou desetiletích získali například Falešná karta či BPT ze Zlína. Středočeský kraj však nezůstal pozadu. Parta skvělých muzikantů z Kladna, navíc milujících starou řeku, nám již dlouhá léta dělá svou muzikou radost jak na koncertech, tak ve vysílacím éteru. Dnešní tamtamy budou patřit skupině Gledli SV a jejím dvěma vyslancům. Ve studiu vítá Milana Procházku, ahoj.
2: Ahoj přátelé a kamarádi, přeju hezký večer a hezký poslech.
1: A Honzu Šmejkala.
3: Ahoj, dobrý večer.
1: Jak kapela v současné době vystupuje? Vzniká v jejich autorské dílně nějaké, vznikají nové počiny? A co nabídne letošní ročník nadačního festivalu Valdecký háj? O tom všem si dnes budeme povídat. Pokud byste chtěli kluky pozdravit nebo se jich na něco zeptat, můžete použít náš e-mail studio@countryradio.cz nebo naši SMS bránu a nebo mobilní aplikaci Country Rádia. A protože tu dnes máme i Honzu Šmejkala, který výjima toho, že hraje výborně na foukačku, tak i skvěle zpívá, tak začneme písní Velká cesta.

0: V Tremských tamtamech dnes máme zástupce skupiny Gradly SV, konkrétně Milana Procházku a Honzu Šmejkala. Pánové, jaká byla letošní sezóna, možná na Milana?
1: Ano, tak můžu říct, že přesto, že jsme v loni na začátku roku řešili v podstatě existenční problém a taky se už rozkřikávalo, že Gradly SV se rozpadly, nakonec jsme to tak zachránili, že i ta loňská sezóna, zašli jsme až půl roce, až koncem května, tak i ta loňská byla dobrá a ta letošní opravdu si nemůžeme stěžovat. Odehráli jsme krom pár koncertů na jaře, a který nás čekali ještě na podzim, tak v letní sezóně jsme odehráli 10 festivalů a 12 ještě čekají. Takže bych možná vyzdvihl, nemůžu tady jmenovat asi všechny nebo o nich mluvit, ale nechci taky žádný upozadit, ale vyzvěk bych třeba hrál jako Rokycan festival muzika, úžasný, kde jsme byli prvně. Po druhý jsme byli v Třepci, na Třepcínské zvoničce, tak to je úžasný festiválek. Potom třeba Budyně na Touří, Budyňský poutník, jeden z nejnabušenějších festivalů. No a Chutnohorská kocápka byla na jiném místě, než jsme tam byli poprvé. Byla vyloženě pod tím, v těch zahradách, bylo to úplně nádherný prostředí. No a teď nás čekají ještě dva festivaly.
0: No a jak na to reagují vaše partnerky a manželky, že jste pořád někde? Možná na Honzu.
2: No já si myslím, že holky to docela zvládají tohleto. My jsme se dostali do situace, když už nám jako postupně odrůstají děti. A manželky a partnerky můžou jezdit s náma. A dost často to praktikujeme tak, že si vyjedeme už třeba v pátek na festival, zůstaneme do neděle, takže si jako to užijeme opravdu na plný pecky. A myslím si, že se jim to zatím jako líbí a baví je to s náma.
0: To je vždycky nejlepší, když může člověk na ten festival přijet právě den předem, v klidu tam třeba pokempovat a to je výborný.
1: Nasát atmosféru.
0: No, to je často, vy to znáte, že ho přejíždí se z jednoho na druhý a když člověk může takhle si to trochu žít, je to lepší. Co atmosféra v kapele? Já jsem vás právě viděl na Třepcínské zvonice a vypadali jste nadmíru spokojeně.
1: No tak určitě, je to teďka úžasný, je to jak to dlouho nebylo, možná tak na začátku, když jsme jeli na té vlně vítězný takový, takže teď to připomíná ty starý časy, ten novej basák, mimochodem v loni jsme tady byli všichni, hráli jsme tady, mělo to tak být i dnes, ale bohužel dva se nemohli nějak vyvázat z nějakých pracovních, tak zdravíme Pepika a Honzu domů. Takže Honzik zapadl po všech stránkách, je strašně svědomitý, rychle se to naučil, ten repertoár. No a přispěl i nějakou svojí klidnou povahou v takový pohodě v té kapele.
2: Já musím říct, že Honzik se do toho vložil velmi jako svědomitě a donutil oba dva naše autory jako trošku spolupracovat konečně, jako zkoušet a tak.
1: Je to pravda, že jde nás dopředu trošku, no.
0: Já bych vás hlavně, ale i posluchače upozornil, že poslední deska Chleba z domácí mouky vyšla v roce 2013. No a co s tím teď? Vznikají nové písničky?
1: Vznikají samozřejmě. Já myslím, že nechám Honzu, aby o tom řekl. Já chci jenom říct to, že už jsme ani nedoufali, že nějaká bude, jak jsme měli ke konci, pak už ta nálada byla úplně ideální, ale je to prostě ponorková nemoc, únava, to zná každá kapela, takže ta obměna prostě musela přijít. Tak už jsme ani nedoufali, že bude, ale teď už víme, že se k tomu schyluje a možná, že v příštím roce.
2: No já musím říct, že s tím novým větrem do plachet, který k nám Honza jako vnes, Pepik otevřel nějaký šuplíky, vytahal nějaký starý texty za teda přispění Démona, a začali jsme zkoušet, takže já si myslím, že to jako všechno funguje a myslím si, že když pán bude dobře to dopadne, tak v příštím roce budeme mít materiál na třetí CDčko.
0: Tak zdravíme Pepika Marečka, tím Démonem samozřejmě, no nebudeme to necháme to být.
1: Jsou drahý ty písničky, takhle asi.
0: Tak. My se teď pustíme jednu novinku, ona už je taky starší věc, ale objeví se na té připravované desce snad, jmenuje se Zpáteční lístek. Co je to za písničku, Milane?
1: Je to písnička o pejskách. Já jsem měl Čubinku, Vlčandu krásnou a jezdila se mnou i na festivaly. Potom odešla na nožičky a já jsem chtěl po Pepikovi, aby něco napsal přímo na ní. Ale jako v písni se vítr nad Berounkou, vlastně v textu se vůbec neobjevuje Berounka, samý metafory, tak udělal, splnil mi přání, ale je to takový obecný, je to o životě pejsku a o životě po životě. Taková naděje, že se vrátí ten miláček v jiné podobě.
0: A potom bychom přihodili tebe, Milane, společně s Helenou Maršálkovou a rekonvalescencí. To se stalo jak, prosím tě?
1: Rekonvalescence, kterou jsme měli pozvanou na vánoční večírku, tak ještě chvíli předtím nám věnovala písničku Šífy pod Střekovskou skálou, s tím, že ji samozřejmě budou hrát taky, takže nám ji dali do výchovy tak trochu a my jsme ji zaranžovali malinko jinak než oni. Hmm. No a potom, když tu desku točili Rekonvalescence, tak mi přizvali jako hosta a společně s Helenkou Maršálkovou jsme v téhle písničce zpívali. A ne nějaký duet, ale každý máme svý sloky. No a my ji teda hrajeme taky, takže jak říkám, i na koncertech bude zajímavý, až by vyšla eventuálně na tom našem CDčku, tak bude zajímavé srovnání.
2: Já k tomu jenom rychle doplním, že po tom natáčení s Rekonvalescencí jsme to museli Milana učit znova zpívat.
1: Jo, protože tam mají tam takovou synkopu a já jsem se to v tom studiu u nich učil tohle to místo, protože to mi vytrhovalo šíleně. Mají to prostě jedno místo, mají šíleně jinak. No a pak, když jsem se vrátil na našich koncertech a už jsem zase zpíval po jejich, takže to byl docela problém.
0: Tak přátelé, to jste ještě neslyšeli.
3: Až zhasne mi svíčka, prý nemám se bát, před posledním soudem až zas budu stát. Jízdenku zpáteční dostanu přece, jen nechci takovou, abych žil v řece. Být třeba štěně, tak chtěl bych mít pána, co bych ho probouzel každý den z rána. On s láskou mi pohl

chlupatý, rychlejš čas letí, musím si pospíšit, mít taky děti, využít naplno ten, co mám ještě tady, půjdu si najít holku nebo spát do zahrady. Občas si vzpomenu, jaký to bylo, mít lidský tělo a jak se v něm žilo.

až zhasne mi svíčka, prý nemám se bát. Před posledním soudem, až zas budu stát, jízdenka letí, průhočí cvaká lístek.

0: V minulosti u nás v tremských tamtamech hráli Gledli SV i naživo. Naposledy to bylo 25. listopadu minulého roku, kdy se opět jako kapela pořádně rozjeli. Pokud byste si chtěli záznam pustit, je dostupný na YouTube archivu Country Rádia. Zatím jsem však neměl příliš možností si v éteru povyprávět s Honzou Šmejkalem, který hraje v kapele na foukačku. Pánové ho většinou nepustili příliš ke slovu. Takže Honzo, já se tě ptám, jak jsi se do kapely dostal?
1: No, v podstatě to byla rychlá věc na Pepíkovej poput. My jsme s Pepíkem od 98. roku hráli ve společné kapele Amalka Boys nakladně, mimo jiný taky ve Dřeváku, na naší domácí scéně. Pak se mi narodil mladej, já jsem začal jako víc jezdit, protože jsem podnikal, byl jsem furt za volantem někde, moc jsem toho nehrál. A pak najednou Pepík přišel, když už jsme s Amalkou nehráli asi 3 roky nebo 4 a řekl, hele, nechceš to s náma zkusit. Tak jsem říkal, hele, přineste mi nějaký nahrávky, kluci v té době už měli natočený demo, asi 20 písniček, takových těch prvních. A já se přiznám, že když jsem to

0: slyšel úplně prvně v tom kazeťáku doma nebo v tom CDčku, tak jsem si říkal, tak kamaráde, a co s tím budeš dělat, že jo? Hmm. Protože tam byly v podstatě dvě stejné kytary, kontrabas nebo basa, a já jsem se do toho musel nějakým způsobem vpravit. To znamená, je z toho slyšet i z toho prvního CDčka, že jsem hodně přehrával, hodně jsem hrál, až jsem jako nemusel, ale furt jsem měl pocit, že se tam prostě musím s něčím vejít.
1: Ty máš takový specifický styl hry, hraješ hodně a podbarvuješ i zpěv. To vlastně určuje dost zvuk té kapely. To jsi vymyslel sám, nebo jsi to někde okoukal?
0: My jsme hledali nějaký způsob, jak se prostě prosadit, protože, jak jsem říkal, hodně podobný dvě kytary tam hrajou, kluci v podstatě hrajou stejně, nebo téměř stejně, pokud si Pepik nedá kapodastrovo nějaký ten pražec vejš. A já hraju tím způsobem, že jako hodně držím tu melodii, nebo se snažím jako tu barvu jako udělat.
2: Jinam nějaký legendy, já si, co si vzpomínám, Mikiri volám Míšalaj, říkali, že hraje třeba moc, ale on není jako v bluegrassu harmonikář, kde dostane svoje solo a jinak nehraje. On je plnohodnotný prostě, protože jsme jenom čtyři, takže on reprezentuje plnohodnotně ten svůj nástroj, takže hraje víc prostě a je to náš tembr.
0: A pak se taky musím prásknout, že strašně nerad zkouším, víš, takže doma jako, že bych se učil něco novýho a je pro mě jako daleko přijatelnější se to naučit při té hře i třeba na těch koncertech, kdy v podstatě my na zkoušce uděláme písničku, pak ji začneme hrát na nějakých pódiích, na festivalech nebo na večerních hraních, country bálech a podobně, až třeba za 3-4 měsíce já si tam najdu ty správné polohy, kde se mi to dobře hraje.
2: Ty to sedne, no.
0: Prostě. Kde to prostě sedne a sedne to i do té písničky. Doufám, že se to takhle líbí někomu.
1: Jo, mně se to líbí. Doufám, že vám posluchači taky. Každopádně, ty si to zmínil, že máš syna.
0: Ano.
1: Už hraje.
0: Nehraje, člověče, hraje. Hraje na PlayStationu a na počítači, mastí nějaký hry, ale úplně se nepotatil. Mě to trošku mrzí, snažili jsme se, jak foukací harmoniky, tak kytaru, tak já nevím, ukulele, ale nikdy ho to moc nevzalo. A tak dneska je mu 18, je dospělej, tak v podstatě si tu cestu už bude řídit sám, si myslím.
2: Tak já mám ten samý případ, já mám dceru, který už je pomalu 40, teď bude mít za chvilku narozeniny, tak ta mi dá, až jestli poslouchá, že jsem vykecal ten věk, ale ta po mně nezděděla vůbec nic. Ona je levanda, takže ani ty výtvarné schopnosti, protože dělám portréty, kreslím v tušce, ani sluch asi nemáte, má spíš po mamince. Takže bohužel, ale mě to úplně nějak tak netrápí.
1: Takže počkej, teď si řekl o své dceři, že je nešikovná a ještě nemá hudební sluch.
2: A stará ještě.
1: Tak,
0: dohrál.
1: Tak, teď jsme viděli a slyšeli, jak tady páni z Gledle SV vnímají své děti a pojďme za další muzikou. Pustíme si jejich krásnou skladbu a tematickou Srpen 1968 a potom mou velmi oblíbenou Kamenitý kemp.

dnes děkují, že jsou ty doby pryč. K tomu se vyjádřil třeba i Martin Frič. S Kojdem si nalil a věděl, jak dopadne, aspoň že zůstali

poprvé chci domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu, na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: V sobotu 12. září proběhne již 14. ročník nadačního festivalu Valdecký háj, který pořádá obec Braškov a právě společně se skupinou Gledli SV, jejíž zástupce máme dnes ve vysílání. Kluci, 14. ročník, to už je docela dlouhá řada. Jak to vlastně tehdy všechno začalo?
1: Začalo to tím, že jsme vyhráli Talent Cantriária a v roce 2010, a já jsem tu dobu žil na Braškově, žil jsem tam podstatnou část života. No a ty fanouškové, který nám posílali hlasy, my jsme nebyli známí, protože jsme neměli ani koncerty, nic, jsme hráli v bažině, v klubech malých, po hospodách, takže jsme nějaký ohromný zdroje neměli na ty hlasy, takže ten hlavní, jeden z hlavních byl na tom Braškově. Tak jsme jim slibovali, že jim za to zahrajem, ale už jsme jeli v tom vlaku, jak se říká, a furt k tomu nedocházelo. No a nakonec jsem říkal, když už, tak už uděláme rovnou festival. Úplně nesmělej první krůčky, ale v tu dobu jsme spolupracovali s Honzou Vyčítelem, tak nám slíbil účast Greenhornů a ten tomu nasadil laťku, kterou pak už jsme drželi do dneška.
0: Stále platí, že se snažíte nezvat stejné kapely a festival udělat každý rok trochu jinak?
1: Ano, je to přesně tak. Do 14. ročníku, který bude teď, letos 12. září, tak ještě nebyl nikdo dvakrát. Pouze my jsme po každý jako spolupořádající kapela, ale všichni tam byli jenom jednou. To znamená, že každý rok je nový program. Hmm.
0: Kdo všechno už na festivalu vystoupil? Bajvoko.
1: Tak ježiš, to bylo to, já nevím, dneska už kolem 80, 90, možná nebo 70, nevím přesně. No ale ty legendy tam byly naprosto všechny. Byl tam Mickey Rivola s Nezmarama, Greenhorn, jak už jsem říkal, Vaby Daněk, Pavel Dobeš, na koho si vzpomeneš prostě všechny tyhle ty, kromě Kátého, tam byly taky tvojí, ale kromě Spiritual Quintetu, který jsem si šetřil na 10. ročník a oni ukončili tu činnost, takže to nevyšlo.
0: Komu všemu festival už pomohl? Říkali jsme, že je to nadační festival.
1: Ano. No, podmínka starosty, který je táta a já jsem máma, nebo obráceně, starosta obce, můj kamarád z mládí, tak podmínka byla ta, že to bude charitativní a že to bude na tom háji. Tam, když se byla skládka, jsem si to neuměl vůbec představit. A taky jsem říkal, jak se tam může vejít třeba 100 lidí nebo 200, taky tam bylo 1500 i víc. Některý ročníky možná i 2000, nakonec se tam vešli prostě. Tak ten měl tuhletu podmínku a on byl, protože je podnikatel, tak podporovala jeho subjekty, podporovali Letohrádek Vendula v Horním Bezděkově. To byl takový stacionář. A to nám vydrželo 9 let. Prostě Valdecký háj byl pro Letohrádek Vendula. Ale nějak nepřežili pandemii ekonomicky, jo, nebo nevím jakým způsobem. Takže od té doby po pandemii, když jsme začali, byl jeden rok pauza, tak to děláme každý rok pro někoho jiného, pro potřebné, postižené. No, prostě.
0: A tento rok jde výtěžek komu?
1: Letos to bude, a to bych chtěl právě zmínit, letos to bude hospic Mezi břehy v Berouně. Já zdravím paní ředitelku Zitu Hájkovou, jestli poslouchá. Je to hospic, je to potřebná, naprosto potřebná organizace, která slouží lidem na sklonku života, kteří už jsou nevyléčitelně nemocní a docházejí k ním do jejich domovů, kdy jim to prostě ulehčují tímto způsobem.
0: To je ta paliativní péče,
1: ano,
0: že
1: přesně
0: oni vlastně
1: tak, jo.
0: To je hodně potřebné.
1: Takže letos to bude pro hospic Mezi břehy v Berouně a doufáme, že přijde hodně lidí, aby to mělo smysl.
0: Určitě. Připomínám, sobota 12. září, k programu se ještě dostaneme v příštím vstupu. Jinak vám všem děkujeme za milé pozdravy,
1: ano,
0: a
1: postřehy,
0: my se k tomu všemu dostaneme. A ještě bych se chtěl zastavit u písničky Kamenitý kemp. Milane, ty si k tomu chtěl něco říct?
1: Jo. Chtěl jsem úplně na začátku, ale pak jsme vyjeli rovnou na ten háj. Chtěl bych pozdravit Václava Devyho Černého a jeho manželku Boženku, který určitě poslouchají. Devy teďka klempíroval trošku, tak ať je mu líp a ať nezlobí Boženku hlavně. No a je to tak, že on byl šerif osady Tremboys, který si založili svůj kemp nad Žloukovicem a na Berounce, Kamenitý kemp, a my jsme pro ně tuhle písničku složili.
0: Teď tady mám připravené zase dvě skladby. Strasti Trempa Vladimíra, to je píseň, kterou zaspívá Vladimír Pupa Chromeček, který hraje s kapelou Sichravo, ta bude na Valdeckém háji letos, a napsal tuto píseň speciálně pro něj Roman Horký, taky ji naspíval s Kamelotem Vláďa, a poté by Hanka Lounová, která též bude na Valdeckém háji letos, zaspívala svoji nejslavnější skladbu Čekej na můj jumbo jet, český text Vaby Rivoly.

0: Tremských tamtamech se nyní s Milanem Procházkou a Honzou Šmejkalem věnujeme nadačnímu festivalu Valdecký háj. Teď jsme mohli slyšet dva interprety, tedy Hanu Lounovou a Vláďu Pupu Chromečka ze Sichrava, kteří na akci vystoupí. Milane, kdo další se tam objeví letos?
1: Jasný, zrovna tyhle ty dva interpreti jsou jako první. První je Sichravo. Já bych tady možná jenom krátce aj nezdržu, podotknu, že s Vláďou Chromečkem si voláme už leta. On má agenturu uměleckou, tak mi dohodil spoustu interpretů. A teď se uvidíme poprvé vlastně v podstatě. Hanka Lounová, ty už to slibuju dlouho. Potom jsme my to půlíme. Potom bude úžasný bluegrass Quintet Písek z Písku. Pak máme, jak jsme vloni nasadili laťku zahraniční Luz van Schaik, tak máme letos Jimmyho Bozemana a Lazy Pigs, to je Američan žijící v Praze. A pak budou Rangers Plavci, taková ta klasika okolo Mirka Řihoška.
0: Tak.
1: A poslední budou Hradecká kapela. My máme rádi, když na konci je prostě taková kapela, která to roztočí.
0: Tak
1: to bude kapela na doraz.
0: Tak naši posluchači tady znají z vysílání. Na místě počítám, že bude i dobré jídlo a pití, to možná na Honzu, že?
2: Určitě. Jídlo a pití jako tradičně zařizou hasiči z Brašková, takže stánek s pivem a s nějakým jídlem. Pak je tam ještě náš kamarád s karavanem, takže si myslím, že jídla bude úplně dost a i pití. Důležitý je pro nás vždycky, aby vyšlo počasí a zatím se nám tak jako stávalo, že to bylo v pohodě. Maximálně vždycky spadlo pár kapelek, jinak super. A samozřejmě moje drahá žena peče nějaký dobroty pro muzikanty, takže si myslím, že tam je o vše postaráno.
0: Teď možná pro ty, kteří přesně neví, kde je Valdecký háj. Honzo, ty jsi takový dobrý šofér, mohl bys si posluchačům přiblížit?
2: Určitě. Valdecký háj, jak je z názvu patrno, je na Valdeku. To je obec, která je asi 5 kilometrů vedle Kladna.
1: To je součást obce Braškov.
2: Tak. A tam určitě budou všude cedulky, takže kdo pojedete od Prahy, tak si jedete na Velkou Dobrou na 12. kilometru a budete se vracet zpátky směrem na Beroun a v první vesnici nemůžete minout.
1: Nebo jinými slovy, je to asi 5 kilometrů jižně od Kladna. V podstatě na Tepně Kladno-Beroun.
0: Je tam možnost parkování?
1: Jasně, je tam, ale není to vyložené parkoviště, ale v přilehlých ulicích, anebo až u hřiště tam je parkoviště, to je ale kousek dál.
0: Dobře.
1: Dá se to vyřešit.
0: A kdyby lidi přijeli už v pátek a chtěli stanovat, mohou, nemohou?
1: To bohužel nejde, protože dostali na rekonstrukci toho areálu od Evropské unie a ty to měli jako v podmínce, že se spoustu věcí si kladli jako podmínku. Do pódia se nesmí nic tlouct a tak. Prostě, takže stanování tam nejde.
0: Dobře, takže prostě přijedou lidi až v sobotu.
1: Jo. Úplně, no a nebo někde jáně. Okolo nějaký penziony se dají sehnat.
0: Ještě bych upozornil, že bližší info, plagáta to, když si dáte normálně do Google Valdecký háj 2026, tak to najdete, anebo na Facebooku Gledli SV a tak dále.
1: Facebooku Gledli SV, anebo přímo Valdeckého háje. Název stránek Valdeckého háje je Valdecký háj / Braškov a my máme Gledli SV Kladno.
0: Tak.
1: Máme to jinak, protože jsme měli napadený profily docela vážně, tak od začátku roku se z toho takhle dostáváme.
0: Honzo, ještě v rychlosti, jsi chtěl něco říct o Pepikovi Marečkovi, můžeš to
2: ne,
0: tady
2: ne,
0: ještě
2: ne,
0: říct?
2: Ne, my jsme jenom chtěli zmínit, že jo, samozřejmě zdravíme Pepička a on nám volal cestou.
1: Jo.
2: A aby jsme se jako za něj omluvili, že se nám snažil namluvit, že teď ho muák neposlouchá levá ruka trošku, takže jako hůř hraje. My jsme si teda toho za těch 15 let nevšimli, my si myslíme s Milanem, že hraje pořád stejně, teda jako jo.
0: Jo, dobře.
2: Ale takhle by to mělo být, no, tak aby jsme omluvili Pepíčka a všech posluchačů, co ho slyšeli.
1: To kompenzuje těma úžasnýma textama, je to šikulka Pepíček, zdravíme ho.
0: Tak tohle máme splněné a pojďme za dalšími dvěma interprety, kteří tady vystoupí, Rangers Plavci, zahrají Tvým snům zlým a kapela Na doraz, Chtěl bych mít jazz band.

0: Dozněli další dva interpreti, kteří budou hrát na letošním ročníku nadačního festivalu Valdecký háj, který proběhne již za 14 dní, konkrétně v sobotu 12. září. Pánové, Gledli SV, co výjima Valdeckého háje teď skupinu čeká? Jaké jsou plány, koncerty?
1: Ano, tak po Valdeckém háji to bude hned nějak 10. října. Jedeme do Plzně do ACVčka, kde jsme hosté z kapely Gandl. A potom už budou dřeváky asi dvakrát. Taky Výrský Sumec na Vysočině, to je ale až prosinci. Když budeme chtít říct jenom ty nejbližší, tak po háji je to tento ACVčko v Plzni a pak dřevák, ale to si netroufám říct datum.
0: Dřevák, jinak to je country klub na Kladně.
1: Ano, country klub dřevák. To se musí posluchači podívat na naše stránky, do kalendáře.
0: Tak a ještě máme tady jednu věc, vy teď budete hrát za týden, že?
1: Ano, my jsme řekli, že až po háji, že jsem to jmenoval, ale vlastně ještě do háje, do Valdeckého háje máme ještě tuhle sobotu, to je 5. září. A teď bych chtěl, prosím vás, jednu věc říct, protože pozvánka v Kantriádiu už běží asi 4 dny a říká, uvádí se nám špatný čas, my už jsme to tady s Kubou napravili, takže od zítra by to mělo být správně. Prosím vás, není to, nehrajeme v 18 hodin, ale v 16 hodin. Ta akce je od 14 do 18 hodin. Jo, neřekl jsem, kde je to Hornický skanzen Majera u Nakladně, u Devinařicích.
0: Co se týče pozdravů, máme tady spoustu z naší SMS brány. Zdraví Ela, zdraví Petr, Znera, zdraví tady náš kamarád Mňouk z Albrechtic nad Vltavou. Též tady máme na e-mailu několik pozdravů, můžeme. Jana Lhocká zdraví, potom Pedro tady zdraví, taky, že se těší na Valdecký háj, a i na Facebooku máme spoustu pozdravů. Teď, pánové, můžete pozdravit vy.
1: Všechny, který si čte, tak v podstatě možná až na jednoho nebo na dva, moc dobře známe. Zdravíme všechny, zdravíme Pedra na Vysočinu, zdravíme taky do Zlína, tam odtaď přijede Milan Tisovský, to jsou takový novější fanouškové, ale kdybych měl zdravit všechny města, kde máme takovou buňku, jak já říkám, fanouškovskou, tak jsou to skoro všechny větší města. Zdravíme všechny naše fanoušky, hodně si na tom zakládáme, a že ten zájem o nás je neutuchající, toho jsme si vědomi a hrozně si toho vážíme.
0: Honzo, chceš někoho taky pozdravit?
2: Hele, já v podstatě, Milan, řekl všechno, co bylo důležité. Já pozdravím maximálně domů, kde na mě čekají z večeří, už se tam těším. Takže takhle, ale musím samozřejmě přitakat Milanovi. My si strašně vážíme veškerý podpory našich fanoušků, a není to jenom podpora, že tady někdo napíše, ale i lidi, kteří nás oslovují na festivalech a chodí si k nám ještě pořád pro CDčka, a my jsme za to strašně rádi.
0: Tak kluci, já vám děkuju za návštěvu, mějte se moc hezky a hlavně ať vyjde Valdecký háj, to je základ.
1: My strašně děkujeme, Kubo, a taky děkujeme za pozvání. Zdravíme všechny posluchače, ahoj.
2: Ahoj.
0: Mějte se, posluchači, za týden slyšenou, ahoj.

mám čistý a srdce bolavý. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

česat, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
1: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka se chystá na neděli 6. září od 17 hodin na zastávce Radim v Radimu u Kolína. Zahrají tam Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek a George Beethovens. Zveme vás na 16. ročník Ústeckého dne porcelánu, který se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem v pátek 4. září od 19 hodin. Sejdeme se v tábořišti v hospůdce v Týnci nad Vltavou. Hornický skanzen Majerau je zajímavý tip na výlet. 5. září od 18 hodin tam zahraje skupina Gledli SV. Skanzen Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný úterní večer s krásným datem 1. září vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a samozřejmě také v hodince Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem, jak dneska začít. Většinou začínám nějakou svěžnější skladbou, ale rozhodl jsem se, že naopak začneme hezky zvolna, hezky stylově. Bude to písnička, kterou kdysi nahrál Charlie Rich, kterému se přezdívalo Silver Fox, díky nádherné hřívě bílých vlasů, které nosil vždy pečlivě načesány. A tuhle tu písničku shodou okolností u nás také kdysi naspíval společně s Greenhorny Tomáš Linka, potom ji nahrál v nové úpravě i na své solové album, ale já vám ji teď pustím od jednoho z největších countrymenů. Dá se říct, že dneska už je v kategorii takových těch countryových ikon a je to zpěvák, kytarista a skladatel Mark Chestnut. A ten tuhle tu píseň udělal teda opravdu krásně. Rolling with the Flow. Přeji vám hezký poslech.

To byla skvělá kapela Netto, písnička Noční můry. To byla vlastně česká verze velikého hitu Vince Gilla, písnička Liza Jane, kterou složil a hrál v první polovině 90. let a Netto se jí v podstatě ve stejné době tímto způsobem skvělým chopilo. Teď vám pustím jednu z nejznámějších country písní, kterou samozřejmě dobře znáte, jmenuje se Ring of Fire. Johnny Cash ji vydala v roce 1963 na album se stejnojmenným názvem Ring of Fire, The Best of Johnny Cash. No a tu písničku pro něj složila June Carter a taky Mel Kilgore, což byl pán, který mimochodem také dělal osobního manažera Hanku Williamsovi mladšímu dlouhá léta a skládal skvělé písně, hrál také výborně na kytaru. A tahle ta písnička se dočkala za celou historii opravdu desítek různých zpracování. Mnohé z těch verzí jsem vám už pouštěl ve svých pořadech a dneska mám pro vás další, o kterou se postará výborný zpěvák Mark Coley, který mimochodem letos oslavil 70. Pochází z Waynesboro, což je v Tennessee, takže country poslouchal od malinka. A on kromě toho, že skvěle zpívá, tak také složil mnoho písní, třeba pro Arona Tippina nebo pro Alabamu, pro Garth Brooks, Tima McGraw a mnohé další. A kdysi vznikl takový projekt v Nashvilleu, kdy se countrymeni domluvili, že vzdají hold písním Johnnyho Cashe, a Mark Coley samozřejmě byl přizván také a velmi zvláštním způsobem uchopil právě slavnou Ring of Fire. Tak pojďte si ji poslechnout.

0: Teď mám pro vás jednu doslova žhavou novinku, která mi dorazila ze Spojených států před 2 dny. Je to kapela s velmi zvláštním názvem The Wild Blue a je to parta, v jejím čele stojí skvělý frontman, zpěvák Zane Williams, kterého možná znáte někteří i z jeho solových nahrávek. Ovšem takhle dohromady s kapelou The Wilder Blue tvoří naprosto jednotný celek. A já, když jsem poprvé viděl jejich fotku před několika lety, tak mě úplně zahřálo u srdce, u mého countryového srdce, protože je to parta, která vypadá přesně tak, jak vypadaly country kapely v 60. a v 70. letech. Na hlavě klobouky a kožený bundy všelijaký a kovbojský přesky a baseballky. No, opravdu vyladěná parta takových chlapíků z jihu. Každý má svoji jasnou image a dohromady tvoří famózní celek. Je to vlastně něco podobného, jako jsou třeba kapely The Flatland Cavalry. Mimochodem, producent téhleté zmiňované kapely spolupracoval i s těmito hochy. A taky mi hodně připomínají kapelu 49 Winchester, kterou jsem viděl dokonce v Hamburku jako předkapelu Luka Kompse. A myslím si, že všechno je to z jedné líhně, protože Luka Kompse také produkoval ten producent, který Flatland Cavalry. A tak řekl bych, že to je jedna taková velká countryová rodina. A oni dělají velmi zvláštní country, která tu a tam zavání třeba soulem, tu a tam blues, je tam znát i vliv Texasu hodně, ale hlavně tam cítím opravdu to srdce v té rizí country. No, nebudu o tom dlouze vyprávět, poslechněte si sami. Ta písnička se jmenuje Chasing the Sun.
1: Country je všechno, co se mi líbí.
0: Samozřejmě až po lehké noze.

Tak prosím vás, asi jste správně pochopili, že tohle nebyla kapela The Wild Blue, tohle byla Lehká noha, taktéž vynikající kapela, která ovšem nepochází z jihu Spojených států, ale z jihu Moravy. A kapelu The Wild Blue vám pustím teď. To je tak, když máte oči někde jinde, než máte mít a zmáčnete špatné tlačítko. Já jsem se totiž zadíval na fotografii té kapely The Wild Blue a zjistil jsem, že jeden z těch členů, basista, má nádhernou rodeo přesku velikou a na ní má sovu. Tak jsem přemýšlel o tom, proč je na přesce jezdce rodea sova. Nepřišel jsem na to, ale za to však jsem zmáčul na jiné tlačítko, tak chyba nebyla na vašem přijímači, ale na mém, ale teď je to už opravdu kapela The Wild Blue a písnička Chasing the Sun.

S tou další písničkou se vrátíme o rovných 50 let nazpět, kdy vznikla a byla vydána na albu s krásným názvem Let Your Love Flow. A ta píseň se jmenuje úplně stejně. Ano, je to jeden z nejslavnějších hitů bratrů Bellamyových. Ako hovorí na Slovensku, braťa Bellamyovci. Bellamy Brothers, to je samozřejmě ikonická dvojice ve světě country hudby a těch hitů mají pochopitelně víc, ale tohle to byl opravdu zápis nejenom na country hit parádách, ale i na těch popových. Dokonce tuhle tu skladbu u nás také naspíval Karel Gott na své country album. No a tuhle tu písničku pro ně složil jistý Larry E. Williams, což byl pán, který těch písní zase tolik nenapsal, ale tohle se opravdu trefil. A já mám teďka pro vás verzi, kterou zpívali bratři Bellamyovi, ale přizvali se do ní dva hosty. A sice zpěváka Hola Ketchuma, který bohužel před 6 lety zesnul, byl to rodilý Texasan. Mimochodem narodil se v New Yorku, v Greenwich, takže to teda nebylo od malinka jako úplně tím místem, kde se narodil countryman, ale od malinka se svým tatínkem poslouchal Bucka Owense, Merle Haggarda a Hanka Williamse, takže v country hudbě opravdu vyrůstal. No a tou druhou interpretkou je jistá Liza Brokop, což je kanadská zpěvačka a také skladatelka, mimochodem členka kanadské síně slávy Country Music. No a společně se jednoho dne právě sešli s Bellamy Brothers v Nashvilleu ve studiu, aby téhleté 50 let staré písni vtiskli novou podobu, ale zase samozřejmě ctili ten originál, takže od něj neutekli daleko. Tak pojďte si poslechnout další verzi této skvělé písně.

Mám jednu kamarádku, která dlouhá léta dělá moderátorku jednak na různých akcích, ale také pracovala v rádích. A ona mi kdysi říkala, že díky jedné country kapele mluví tak, jak mluví. Já jsem tomu napřed nerozuměl, co tím myslí, a pak mi to ozřejmila. Ona říkala, no hele, herci a moderátoři mají takové ty různé jazykolamy, kterými se rozmlouvají, jako třeba hlavní roli Krále Líra hrál herec Vladimír Leraus, a znáte to, strč, prskr, skrka, všechny tyhle věci, nevím, co herci všechno mají. No a ona říkala, tohle všechno jsem docela zvládala, ale když jsem poprvé slyšela od tebe název jižanské country kapely Confederate Railroad, tak v tu chvíli jsem věděla, že tohle bude něco, čím se budu rozmlouvat. A dodnes to tak mimochodem činí. Říkám to proto, že tuhle tu skvělou kapelu jsem teď připravil. Bude to písnička, kterou vypustili na jednom ze svých alb na konci 90. let. A musím teda říct, že i po těch dlouhých letech je to píseň stále svěží a má hlavně skvělý název, který k tomu napomáhá. Samozřejmě jmenuje se Keep on Rockin'. Takže hraje kapela Confederate Railroad.

když jsem ti šeptal o tom, že jsi mi téměř všim. Čekal jsem,

Tohle byl jeden z nejproslulejších a také nejkrásnějších jazzových standardů. Ovšem takto v podání Leony Machálkové a pana Jiřího Suchého, který je také autorem textu, kdy se tu písničku otextoval pro Leonino album. A mimochodem to aranžma přejali z repertoáru Roda Stewarta, který tu píseň takto natočil na jedno ze svých skvělých alb, která nazval American Songbook a byla tak úspěšná, že jich vzniklo celkem 5. Teď už mám pro vás ovšem jinou píseň z jiného žánru, a sice z bluegrassu. V roce 1996, když ve 84 letech odešel do bluegrassového nebe ikonický otec bluegrassu Bill Monroe, tak Ricky Skaggs, který je vlastně jeho následovníkem, do jisté míry i nástupcem, dal dohromady album, na které pozval mnoho hostů, kamarádů, zpěváků z country hudby. A ti se přišli v těch písních takzvaně poklonit Billu Monroevi, protože na jeho muzice vyrůstali, takže tam byl třeba Travis, Dwight Yoakam, nebo také nedávno jsem vám tu píseň pouštil od Johna Fogertyho, ten zpíval Blue Moon of Kentucky. No a na album zavítal také Skaggsův dlouholetý kamarád, špičkový kytarista a zpěvák Steve Warner. No a společně s Ricky Skaggsem tam udělali Monroevu píseň Heavy Traffic Ahead.

Když jsme u těch balad, tak na úplný závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí, mám pro vás ještě jednu. Je to písnička, která se jmenuje When You Say Nothing At All, zazněla taky v krásném filmu, ve kterém hrála Julia Roberts, jmenuje se Nothing Hill, určitě jste viděli. No a tu píseň, přestože si většina lidí myslí, že to je původně popová píseň, tak ne, je to country píseň. V roce 1988 ji na své album s názvem Don't Close Your Eyes zařadil country zpěvák Keith Whitley. No a tu píseň pro něj napsali velcí countryoví hitmakeri Paul Overstreet a Don Schlitz. Nejenom tedy skladatelé, ale také proslavení nešvilští producenti a sami muzikanti. No a teprve po Keith Whitlem tuhle tu píseň v roce 1990, myslím, že to bylo 96 nebo 5, udělala Alison Krauss s kapelou Union Station. No a o tu verzi, kterou uslyšíte za malý moment, se postaral irský rodák, zpěvák Ronan Keating, který udělal dokonce víc country písní, přestože to country zpěvák není, tak tahle ta muzika je mu velmi blízká a myslím si, že ta jeho verze When You Say Nothing At All je velmi, velmi povedená. A dokonce udělal dvě verze a já mám pro vás teď tu nejčerstvější v uvozovkách, protože on udělal takový opravný mix v roce 2020, takže je to ta novější verze. Doufám, že se vám bude líbit, no a já se na vás budu samozřejmě těšit i po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: tím pásem.
1: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.

Staré sny i nová pohlazení. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na kanále.

jako kluci z Rsesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

21 hodin 14 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině mám pro vás samozřejmě spoustu krásných písní. Také budeme hodně vzpomínat, budou také některé narozeniny, respektive přání k narozeninám. No a z písní, které vás čekají, mohu nabídnout třeba Hobous, Sochám brečí déšť na obočí.

0: štěstí.
1: Tak to byla malá nabídka toho, co vás čeká, ale teď už Glen Campbell a písnička v originále od Gordona Lightfoota, a kterou také znáte v češtině od Františka Nedvěda jako 19. Tohle je If You Could Read My Mind. Přeji vám hezký večer.

Kamarádi, přátelé naši, zítra má svátek Adéla, tak se mrkneme na to, jestli už večeřila, anebo ne, a hlavně taky na to, jestli se tento snímek měl podle prvních nápadů jmenovat. To budete koukat. Ale ranní vysílání 2. září nebude jenom filmové a o Adélách. Věnovat se budeme i Ladislavu Potněšilovi. A mrkneme se taky na luxusní a rychlý autáky. I zítra po 6. s vámi na vlnách Country Rádia bude Kačka s Vláďou.

Dneska slaví rovné 80. narozeniny jeden z nejvýznamnějších hudebníků na světě, a sice pan Barry Gibb. Měl bych říct správně Sir Barry Gibb, protože dostal tenhle ten titul od královny. Celým jménem se mimochodem jmenuje Barry Allen Crumpton Gibb a narodil se v roce 1946 v Douglasu ve Velké Británii. No a krom toho, že to je vynikající zpěvák, tak je také velmi dobrý kytarista a pochopitelně skladatel a producent. No a samozřejmě ho znáte jako člena kapely Bee Gees. No a samostatně nebo se svými bratry Moritzem a Andym patří mezi opravdu nejúspěšnější skladatele všech dob a dodnes drží několik rekordů. On napsal nejvíce po sobě jdoucích hitů, které se všechny dostaly na vrchol americké hitparády Billboard Top 100, tedy 100 nejlepších písní. A byly to písničky třeba jako Stayin' Alive, nebo Love is a Thicker Than Water, Night Fever, nebo If I Can Have You, mnoho dalších. No a se svými bratry napsal také skladby, které se dostaly na vrchol britské hitparády v 5 po sobě jdoucích desetiletích, tedy od 60. let až do těch 0., což je naprostý unikát. Neznám mnoho dalších takových umělců. No a zároveň je také autorem nebo spoluautorem 16 hitů číslo 1 v americké Billboard hitparádě. A dlouho byl tak druhý nejúspěšnější za dvojicí Lennon-McCartney, ale později se před něj dostali Max Martin nebo Mariah Carey a taky Dr. Luke, ale pořád je to opravdu něco výjimečného. No, v současné době žije v klidu v Miami na Floridě se svojí manželkou Lindou, kde tráví veškerý volný čas. Myslím si, že jeden z domů, alespoň co vím, má na tom Star Islandu, což je v Miami takový ostrůvek, kde bydlí i další hvězdy, třeba Sylvester Stallone. Je to opravdu nádherný ostrov, ale nedostanete se tam. Když jsem tam byl poprvé, tak jsem viděl už z dálky, jak jsou tam zábrany a ochranka, a opravdu nedobytný ostrov, ale překrásný, překrásný. Přál bych vám ho vidět v té plné parádě. No ale Barry Gibb samozřejmě je muzikant stále aktivní, takže nekoncertuje už tolik jako v minulosti, ale stále vyjíždí na koncerty. A také bych vám doporučil ke shlédnutí, nevím, kde se dá teda sehnat teď, ale viděl jsem v jedné z našich televizí nádherný dokument, kdy Barry Gibb hraje se studiovou kapelou. Řekl bych, že to byl třeba tak 3 roky starý dokument. Stojí ve studiu s doprovodnou kapelou a hraje ty své největší hity a vždycky před každou písničkou zazpomíná na to, jak ta píseň vznikla, jak ji třeba z bratry složili, nebo on sám ji složil, co ho k tomu vedlo, kde ji složil, na jakém místě. Bylo to velmi, velmi zajímavé. No a mluvil tam také a hrál tam můj snad nejoblíbenější od Bee Gees, How Deep Is Your Love, a říkal, že když s bratry natáčeli na jednom krásném zámečku album nové, tak při večeři ho najednou napadla melodie How Deep Is Your Love. Tak onem utíkal nahoru za bratr a říká, hele, mám nápad, honem mi dejte kytaru. Tak si to rychle začali hrát, no, říkal, že asi za hodinu nebo za hodinu a půl byla celá píseň na světě. Šli do studia, píseň nahráli, no a zbytek už je skutečně, jak se říká, historie. Tak já bych teďka k narozeninám, k 80. narozeninám Barrymu Gibbovi poslal právě tuhle tu píseň s pozdravem a s díky za krásnou muziku, za nádherné písně. Ale nepustím tu původní verzi od Bee Gees, ale tu, kterou Barry Gibb natočil s country kapelou Little Big Town a vynikajícím kytaristou Tommy Emmanuelem na své album Greenfields, kam soustředil právě ty největší hity, a natočili v Nashvilleu a oblékli jim nádherný country kabátek. A country hudba samozřejmě i pro něj hraje významnou roli v jeho životě. Jeho bratři milovali, proto některé písně byly vysloveně country. Takže zpívá dnešní oslavenec Barry Gibb s kapelou Little Big Town How Deep Is Your Love.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Dneska by slavil své narozeniny také další veliký zpěvák a veliká postava country hudby, a sice zpěvák Conway Twitty, který se jmenoval Harold Lloyd Jenkins, ovšem na pódiu používal výhradně Conway Twitty a tak ho znal celý svět, nejenom country hudby, protože i on zasahoval docela často na popové žebříčky, byl velice oblíben. Narodil se v Mississippi a bohužel nás opustil v pouhých 59 letech v roce 93 ve státě Missouri. No a byl samozřejmě člen síně slávy country, ale také člen síně slávy rockabilly, protože on s rockabilly také spojil svůj život, zejména ten velmi mladý život. No a mimochodem v Mississippi kdysi působil jeden známý stand-up komik, který se jmenoval Howard Gerald Clover, a ten jakožto hrdý občan Mississippi samozřejmě šířil slávu tohoto státu dál a vždycky vítězil u publika svými historkami z venkova Mississippi. Byly to vtipné historky ze života lidí. A ten pro Conway Twittyho kdysi vymyslel v jedné ze svých show krásnou přezdívku, a sice velekně z country hudby. Což je vlastně pravda, protože Conway Twitty měl často i písně opravdu takové velmi hluboké, co se týká textů. A byl to zkrátka velekněz a všichni mu tak v Nashvilleu říkali, když měla vystoupení v Grand Ole Opry, tak říkali, kdo dneska hraje? A velekněz je tady. No, mimochodem pan Clover, ten měl také přezdívku, tomu říkali Ústa Mississippi, protože velmi rád vyprávěl o Mississippi. Takže ty přezdívky byly velmi časté. No, já bych rád na Conwaye Twittyho teď zaspomínal jednou písní, která sice není úplně signifikantní pro něj, to bych musel pustit nějaký duet třeba s Lorettou Lynn, se kterou natočil mnoho duetů, ale já jsem vybral skladbu, která se jmenuje Rainy Night in Georgia, nádherná píseň z pera pana Whitea, kterou přespívala spousta zpěváků, u nás třeba taky Pavel Bobek. No a Conway Twitty ji na začátku 90. let naspívala se soulovým zpěvákem Samem Moorem. No a podle toho, jak zjistíte v písni, tak se oba dva pánové ve studiu náramně bavili. Takže vzpomínka na Conway Twittyho. Rainy Night in Georgia.

maličký námořník krabičce odmítla.

mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát. Stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lísků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si

0: tvou dotk se čas.
1: Tak to byla taková rychlá vzpomínka na Františka Nedvěda, písnička Zeptej se mě, kterou natočil samozřejmě z Brontosaury, no a píseň pochází pochopitelně z pera jeho bratra Honzy. No a na závěr hodiny vám musím pustit píseň, kterou jsem sliboval v úvodu, pochází od kapely Alabama, I'm in a hurry, and I don't know why, jeden z jejich největších hitů, píseň, která musela nutně zaznít na každém jejich koncertě a ještě dodnes zaznívá, protože i když jeden z jejich členů bohužel už mezi námi není, tak zbylí členové stále ještě koncertují, respektive udělali velké turné výroční a v současnosti občas zahrají na nějaké speciální akci a fanoušci jsou nadšení, protože slyší naživo všechny ty krásné písně, které vlastně formovaly vkus country posluchačů už od 60. nebo začátku 70. let, kdy Alabama fungovala. To bude tedy poslední píseň této hodiny, no a já se na vás budu těšit samozřejmě po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje krásný první zářijový večer.

Robert Křesťan a druhá tráva, Marcipán Stoleda, písnička, kterou v roce 2011 zařadili na stejnojmenné album. Je 22 hodin 11 minut, posloucháte úterní, večerní, první zářijové vysílání Country Rádia. S vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci, takže před námi spousta písní, spousta povídání. Hned v tom dalším vstupu si připomeneme některé zajímavé historické události, které jsou spjaty s 1. zářím. No a v téhleté hodině si také poslechneme například jednu velmi slavnou píseň, která je spojená s hudebníkem, který by dneska slavil narozeniny. Tak na to všechno se těšte. Teď už je ovšem připravena píseň od Nezmarů, Bodláky ve vlasech. A já ji posílám posluchačům do Chorvatska, protože jsem dostal před chvílí zprávu, že dneska nás poslouchají v Chorvatsku, tak to mě samozřejmě těší, celé Country Rádia to těší, že i v Chorvatsku nás ladíte, takže vám tuhle tu píseň posílám, kterou jste si přáli. Jdeme na to, Bodláky ve vlasech, přeji vám hezký večer.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

Tak, sliboval jsem, že si řekneme něco z historie, co je samozřejmě spjato s dnešním dnem, tedy s 1. zářím. Roku 1310 se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. V roce 1347 Karel IV. Den před svou korunovací udělil pražským arcibiskupům privilegium korunovat české krále. Roku 1442 vojsko Jiřího z Poděbrad obsadilo Tábor, no a táborité byli přičleněni k ostatním husitům. Roku 1598 povýšil Rudolf II. Hradčany na královské město, no a s tím současně vznikla čtvrť Chudiny Nový svět. Nevím, jak to máte vy s Novým světem, ale já ho zbožňuji a jak mám volnou chvíli, tak jsem tam a vlastně z dnešního pohledu je zvláštní, že to byla chudinská čtvrť, protože dneska mám pocit, že pořídit si dům na Novém světě, to byste museli hodně šetřit. Roku 1643 zahájila švédská armáda pod vedením generála Lennarta Torstenssona 9denní neúspěšné obléhání Brna. Mimochodem z té doby, jak možná mnozí víte, pochází to, že se poledne bije už v 11 hodin, což je taková legenda, možná bychom si ji mohli někdy oživit. V roku 1868 byla otevřena železniční trať Plzeň České Budějovice, byla to součást dráhy císaře Františka Josefa. V roku 1950 byly v rámci armády zřízeny pomocné technické prapory, ano, to byly ty známé PTP, PTPáci, tak jak jsme je viděli třeba v Černých baronech. V roku 1715 po 72 letech vlády zemřel francouzský král Ludvík XIV. Roku 1902 měl v Paříži premiéru vědecko-fantastický film Cesta na měsíc. Roku 1905 vznikly kanadské provincie Alberta a Saskatchewan. Roku 1972 se stal americký šachista Bobby Fischer 11. mistrem světa v šachu, když zvítězil v zápase o titul v Reykjavíku. No a roku 1985 objevil americký oceanograf Robert D. Ballard vrak Titaniku. No a mám ještě jedno výročí. Dneska se v roce 1923 narodil slavný americký boxer Rocky Marciano. No a když se řekne Rocky, tak já mám pocit, že většina z vás si vybaví Sylvestra Stalloneho ve filmu Rocky. To je už dneska taková legenda stříbrného plátna. No a když se řekne Rocky, tak myslím si, že většině z vás se vybaví ta titulní píseň Eye of the Tiger. Takže když tedy Rocky Marciano dneska slaví nebo by slavil narozeniny, tak si pojďme připomenout tuhletu slavnou píseň, ale pozor, já mám pro vás ze svého archivu takovou speciální, no řekněme akustickou nebo bluegrassovou verzi. Tak jdeme na to, vzpomínka na Rockyho.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: To byl Milan Drobný společně s country beatem Jiřího Brabce, mé Eldorado. No, já bych moc rád ještě teďka, dá se říct v závěru hodiny, vzpomněl narozeniny jedné naší skvělé herečky. Dneska slaví 71. narozeniny Jaroslava Krečmerová. Myslím si, že to je dáma, kterou všichni musíme mít rádi, díky tomu jejímu naturelu a tomu, co vlastně vytvořila za díla v naší kinematografii. Ona pochází z umělecké rodiny, její babička dokonce působila v Národním divadle, maminka byla operní pěvkyně, no a tatínek Ladislav Krečmer, vlastním jménem mimochodem Krečmer, psáno německy, byl členem hudebního divadla v Karlíně. No a ona po absolutoriu Pražského Damu, kde studovala v ročníku profesora Miloše Nedbala, kterého vzpomíná spousta našich herců, se v roce 1978 stala členkou divadla Studia Y, kde vlastně působí, dá se říct, dodnes a kde hrála ve většině inscenací. No ale hostovala také třeba v Karlínském divadle nebo v divadle Na zábradlí, také v divadle Kalich. No a je velmi často obsazována do filmů. A takovou nedílnou součástí její profese je také dubbing. A myslím si, že ta její nejznámější dubbingová podoba je u Barbry Streisand. Když Barbru dabuje, tak to je prostě famózní úplně. No ale mimochodem také v Simpsonech dabuje sestru Marge Simpsonové, Selmu. Takže až budete koukat na Simpsony příště, jak dobře poslouchejte, to je Jaroslava Krečmerová. No, kdybych měl vyjmenovat filmy, ve kterých hrála, tak to je velký výčet. Ale když třeba řeknu Báječní muži s klikou, Lásky mezi kapkami deště, Postřižiny, Vrchní prchní, Jak svět přichází, O básníky, Kalamita, také si na ní určitě vzpomínáte v Tajemství hradu v Karpatech, to byla naprosto senzační role. Nebo Jára Cimrman, Ležící, Spící, Velká filmová loupež, nebo Anděl svádí ďábla z roku 87, to také vynikající film. No a hrála samozřejmě také v trilogii Slunce seno, o tam tutý znáte určitě všichni. A myslím si ale, nebo troufnu si tvrdit, že nejvíce máme Jaroslavu Krečmerovou spojenu z rolí Doroty Máchalové. Ano, z čerty nejsou žerty. Dorota Máchalová, to je pojem, myslím si, v naší společnosti velmi zažitý a řekl bych, že i často Dorotu Máchalovou používáme v běžném životě jako přirovnání k někomu podobnému, koho tam hrála. Ale abychom tedy ty její dnešní narozeniny, ke kterým ji přeji samozřejmě vše dobré, oslavili písní, tak i Jaroslava Krečmerová se objevila v písni a je to píseň Bratrů Ebenů, protože Marek Eben je její dlouholetý kolega z Ypsilonky a jednou si ji přizval do takové speciální písně, když s bratry dělali desku a ta píseň se jmenuje Houston a je to o kosmonautovi, kterého před odletem atakuje jeho manželka. Tak si ji pojďte poslechnout, tak zpívá Marek Eben a ten dámský hlas, tak to samozřejmě poznáte. To je oslavenkyně Jaroslava Krečmerová.
1: Captain, this is Houston speaking. We have 5 minutes to take off. 5 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain. This is Houston, do you read me? We have a problem. We have a phone call. It's a wife on the phone. Should we connect her?

která

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých.

jsem měl a mám rád dodnes citáty Woodyho Allena, nebo spíš Bon Moty, nebo jak to nazvat. A musím tedy říct, že dneska jsem slyšel jeden, o kterém jsem neměl ani tušení. Neznal jsem ho a že jich znám opravdu hodně. Zahlédl jsem totiž nějaký starý rozhovor s Woody Allenem, podle mě někdy ze začátku 80. let třeba, a tam se ho ten dotyčný novinář ptal, jak snáší různou kritiku na svoje filmy a na svá díla, a samozřejmě nebyl by to Woody Allen, aby vtipně neodpověděl a řekl, no co nám nejvíc leze na nervy, nejsou ironické poznámky druhých, ale naše neschopnost na ně odpovědět. Tak to jsem vám musel říct, protože tenhle jsem opravdu neznal. Teď si dáme Elu Langley, jeden z největších hitů současnosti, píseň, která se na hitparádě drží už několik týdnů a podle všeho ještě bude. No a samozřejmě se na vás budu těšit i po 23. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Přeji vám klidný večer.

23 hodin, k tomu 11 minut, posloucháte úterní noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. Mám na vás takovou otázku. Co si vybavíte, když se řekne buddhismus? No, možná někteří z vás osobu se skříženýma nohama, ticho, mnichy v tibetském klášteře. No, případně vás taky napadne, že je to vzdálená filozofie, která se vás ale vůbec netýká. A jak předesílá pan doktor Pavel Špatenka, buddhismus je mimořádně propracovaný systém práce s psychikou. Vlastně jde o detailní popis toho, jak se rodí pocit já a další podstatné aspekty, na jejich základě pak v podstatě jednáme. No a v publikaci Štěstí a bolest v současném světě rozkrývá, proč je nyní tolik konfliktů, válek a nedobrých věcí. Jelikož se plně věnuje psychoterapii, má pochopitelně i řadu velmi cenných doporučení, jak se prostřednictvím 4 budhových ušlechtilých pravd dobrat dobra. No a mám na vás také otázku zvídavou, soutěžní samozřejmě. Vybavíte si, pod jakým stromem seděl Buddha, když podle legendy dosáhl osvícení? Tak pokud to víte, tak můžete volat na telefonní číslo 210 323 333. Ještě jednou zopakuji, 210 323 333. A samozřejmě vám dám nějaké možnosti, abyste neřekli. Takže stromem Buddhova procitnutí byla za A smokvoň, za B eukalyptus, nebo za C baobab. Můžete volat právě teď.

svým klukem už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne, šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: Tak, a nevím, ale
1: přátelé, já vám přeji ještě jednou dobrý večer přeji i posluchačce. Já teda musím říct, že vy voláte, ale žádná možnost není správná a já v tuto chvíli mám na telefonu posluchačku, se kterou jsme si ještě nestačili říct tu správnou odpověď, takže já vám to ještě jednou zopakuji, takže stromem Budhova procitnutí byla za A smokvoň, za B eukalyptus nebo za C baobab. Tak a schválně řekněte, která varianta? Teď naživo, do vysílání.
0: No, Teďko stejně trošičku zarazil.
1: Smokvoň, eukalyptus, baobab. Tak.
0: Tak baobab.
1: Ale baobab to není, tak to je mi líto. Tak v tom případě děkuji teda za zavolání, snad to příště klapne. A milí posluchači, jdeme ještě dál, dám vám ještě jednu šanci, ptám se, jestli si vybavíte, pod jakým stromem seděl Buddha, když podle legendy dosáhl osvícení. A možnosti jste slyšeli za A smokvoň, za B eukalyptus nebo za C baobab. Tak máte na to ještě jednu písničku, jdeme na to.

0: No přátelé, řeknu vám, tohle byla ale opravdu nervák teda, jo, to se dlouho nestalo, že by bylo tolik telefonátů, ani jedna správná odpověď, no ale já už tuto chvíli mám ve vysílání, ve večerní vysílání Country Rádia posluchačku Lidmilu, která konečně přišla se správnou odpovědí. Ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak a ptal jsem se, jestli si vybavíte, pod jakým stromem seděl Buddha, když podle legendy dosáhl osvícení. Takže za A to mohla být smokmoň, za B eukalyptus, anebo za C baobab. No a vy jste správně odpověděla, že to byla...
1: Vylučovací metodou jsem to vzala a byla to smokmoň.
0: Je to tak, tleskám, konečně správná odpověď. Tak a vyhráváte tedy krásnou knihu s názvem Peru, děti Inků. Už jenom ten obal barevný, myslím si, že se vám bude moc líbit. Tak ještě jednou vám gratuluji a posílám tomu hezkou písničku od Věry Martinové Na cestách. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Dneska také vzpomínáme nedožité narozeniny skvělé a půvabné herečky Květy Fialové. Opustila nás ve věku 88 let 26. září roku 2017 a narodila se právě dnes, roku 1929, ve Velkých Dravcích, to je na Slovensku. No a známe ji samozřejmě z mnoha filmů. Možná mnozí šťastlivci mezi vámi ji pamatují ještě z divadla, kde jejím šéfem byl pan Werich samozřejmě. Divadlo ABC s městskými divadly pražskými se sloučily a ona tam působila od roku 63 až do roku 1990 a v těch dalších letech také jako stálý host samozřejmě, ale jinak působila i na dalších scénách, dokonce v Brně nebo v Českém Těšíně, v Budějících a mnoha další v Kolíně třeba nebo na Slovensku, tak i v Martině, myslím, působila. Všude tam zanechala velkou stopu, ale domnívám se, že všichni máme spojenou s jednou krásnou rolí, jednak v partii Krásného dragouna byla naprosto úžasná a mužům se podlamovala kolena, v tomto případě ne ženám, ale mužům, protože opravdu byla krásná a myslím si, že si ji nejvíc pamatujeme z filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera, když tam zpívala onu známou píseň Když v báru housne dým, to za ní zpívala tehdy Iveta Simonová, tak mě napadlo, že bychom si mohli připomenout tuhle tu píseň a tím tak vlastně zaspomínat krásně na Květu Fialovou, ale ještě předtím mi dovolte pustím velmi kratičké vzpomínání, které kdysi měla v televizi a vzpomínala na pohádku, jak točila tu námi všemi oblíbenou pohádku. Tak pojďme si pustit a zaspomínat na Květu Fialovou a hned potom ona slibovaná píseň.
1: No, pak jsem hrála v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele, to dělal pan Frejčna, tam taková malá role, jedna jako z nevěst, jsem tam byla, o těch koníkách jsem mluvila, to už jsem byla u pana Wericha, no tak taky, jak říkám pořád to té, že jsem byla ráda, že můžu hrát v tom filmu, i když to byla taková maličká role, ale ten film byl takový jako slavný a dodnes se to pouští, děti mají ten film rádi. Myslím, že pohádky mají veliký smysl, protože děti dorůstají, pak jsou další, ty děti už mají svoje děti a dívají se na ten film a říká, když já byla malá, tak jsem ho viděla, takže zaplať pánbu za pohádky. Ano, myslím, že pan režisér Frič si mě vybral, říkám to, už jsem byla u pana Wericha, asi byl na nějakém představení, že jsem tam hrála, řeknu, potřeboval nějakou holku mladou tenkrát. Jistě teď je to divný, že jsem byla mladá. Já si pamatuju, když jsem já byla mladá, tak mi připadali starý lidi jako jiný živočišný druh. Že jo. Tak teď, tenkrát jsem byla mladá s podivem. No. Ale ne, to jsem byla taková, že mám ráda koně, že tam mluvím o těch koních. Měla jsem takovouhle jako Kleopatřička, takovouhle černou paruku, no a tam jsem říkala tyhle ty věci, že já miluju hlavně ty koně, jakože moc toho prince ne, asi já nevím, no, spíš jsem jela takovou.
2: Musí být mou.
3: Když v báru houstne dým, tu nad ligérem svým, já sím, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co má, já ráda, ráda dám.

0: Co říká?
1: No, prej, když baru host nevím.
0: S kým?
1: Nevím. Je tady zkrátka moc na hulí, no.

Za necelou čtvrt hodinku udeří půlnoc, já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím, budu se na vás těšit opět zítra od 20 hodin. Teď si tady pomalinku chystám písně, které vás doufám potěší, mám opět nějaké specialitky. No ale když jsme vzpomínali Květu Fialovou a v souvislosti s ní také pana Wericha, tak jsem si vzpomněl na jeden jeho krásný citát, krásné moudro. On kdysi řekl, Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat. No a tak teď to po něm může dělat kdejaký blbec. Přeji vám klidné sny a těším se na vás zítra večer. Naslyšenou.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký den a příjemný poslech Country Rádia vám všem přeje starší archivář druhé kategorie Bez Junior. A hned na úvod tu mám mírně veršovaný oslý můstek. Kde pak bychom asi tak byli, nebýt staré dobré rockabilly? Well, it's one for the money, two for the show.

Johnny Cash naspíval v roce 1980 písničku o rockabillyové hvězdě, která se během turné po Texasu marně snaží dovolat svému děvčeti. Ve Sweetwateru je z toho unavený a zničený. Texas City je smutný. V San Antoniu je mezi 10 000 veselými lidmi úplně sám. A pak už to jde rychle. Odessa, zoufalství, San Angelo je na dně. A v Amarillu už je jenom naštvaný. Tak tedy Johnny Cash a Rockabilly Blues Texas 1955.

0: Léto s Country rádiem.
1: Další kousek, tak to je úplná rockabilly klasika. Písničku nahrál 21. července 1955 ve studiu Sun Records v Memphisu jistý Elvis Aaron Presley. A po něm se nám představí s moderní verzí žánru skupina Delta Bombers.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1986 byli uvedeni do rock'n'rollové dvorany slávy. V roce 2001 pak i do té countryové. Don a Phil Everlyovi. Jejich dokonalé dvouhlasé harmonie se skutečně zapsaly do dějin populární hudby bez ohledu na hranice žánru.

Nejúrodnějším, co se týče countryové dvorany slávy, byl určitě rok 2001, kdy členové Country asociace zvolili hned 12 nominantů. Postupně jsme si je všechny představili až na jednoho. Tím v pořadí 12. byl zpěvák Bill Anderson. Především v 60. a 70. letech patřil nejen mezi slavné interprety, ale také mezi vyhledávané autory.

0: české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Jak je všeobecně známo, v roce 1974 se k ústecké skupině Fešáci připojila později tak řečená pražská parta, čili Michal Tučný, Tomáš Linka, Petr Novotný a manažer Oskar Hán. Celá tahle sestava pak přestoupila k hudebnímu vydavatelství Panton.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Antologie české country.

Městečko Spencer ve Wisconsinu mělo v roce 1928 přibližně 462 obyvatel. Jedním z nich byl i čerstvě narozený David Darwin Pedruška, který se později proslavil pod jménem Dave Dudley. Dáme si v jeho podání dvě trakerské a jednu kulečníkovou píseň.

Dnešní návštěvní hodinu jsme začali v rytmu rockabilly, tedy hudebního stylu, který prosperoval především v polovině let 50. Nicméně i později, kdy móda odchvátala jinými směry, vyskytovali se a vyskytují umělci, kteří se k téhle klasice vracejí, jako třeba Neil Young nebo Guy Mitchell.

0: Country Radio.
1: Aby to bylo dneska kompletní, nesmí chybět další verze slavné písně Jambalaya. Jak tak koukám do dokumentace, už celkem 42. Postará se o ní skupina Revival Music se zpěvačkou Sheenou Karen. Nahrávka je pravděpodobně z letošního roku, ale to je asi tak jediná věc, kterou jsem o ní zjistil.

0: big fun on the bayou.
1: No a máme to víceméně za sebou. Čeká nás už jen vábnička na příští týden, se kterou se přihlásí Dwight Yoakam. A ještě předtím se s vámi od mixážního pultu loučí Kuba Jiroušek a od mikrofonu vám přeje příjemný zbytek dnešního večera starší archivář druhé kategorie Bez junior.

Lenka Plačková. Její hosté, skvělá muzika a hlavně řádná porce nezaměnitelného humoru.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přiletla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: pořadu Hop 2-3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
1: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
0: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
1: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
0: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdrželi ho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
1: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
0: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořad Hop 2-3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
1: no,
0: v tom pokračovat.
1: No když myslíš, mně se to nezdá pořád. No.
0: Nezdá, to nesmíš sedět tak zavěle, usměj se trošičku. No, takhle se směš. Takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď si autor a protagonista pořadu Hop 2-3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
1: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
0: Si musíš sugerovat, jsem showman, no. Říkejte po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman, showman.
1: Jsem showman, jsem showman, jsem showman, jsem showman, jsem showman. A nejsem showman. Teď já jsem nenaspíval žádnej hit, já nemám žádnou popularitu.
0: Slávku, popularitu získáš i jináč, nemusí zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
1: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
0: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
1: Co uděláš?
0: Interview.
1: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
0: S tebou udělám interview.
1: Ale stejně je to něco od medicíny a bolí to.
0: Slávku, interview neboli rozhovor.
1: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
0: Interview a rozhovor je to samý.
1: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
0: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že i hned ztratíš poslední zábrany.
1: Tak,
0: mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
1: Co se děje?
0: Klid, přichází novinář.
1: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. No. Měli něco horšího.
0: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze.
1: No, to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou dělá rozhovor.
0: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
1: Vy jste interview?
0: O co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
1: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman.
0: Ano.
1: Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
0: Ano, takhle se mi líbíš, to ano,
1: showman.
0: Ano, to je ta správná tvář. Teď si správím. Mistře, já se omlouvám, že jsem vpadl poněkud. Nevhod?
1: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
0: Ano, přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
1: Zkuste to a nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
0: Ano.
1: Jsem showman.
0: Crr.
1: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
0: Crr.
1: Že by o mě svět nestrácel zájem?
0: Crr.
1: Miloslav Šimek, showman.
0: Jiří Gross, pane redaktor.
1: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
0: Rád bych s vámi, mistře, udělal normální rozhovor pro Tisk, Rozhlas, televizi.
1: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
0: Ano, jste velice laskav, mistře.
1: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
0: Jsem tam v Cukuletu.
1: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k Cuku. Jsem showman, jsem.
0: Ťuky ťuk.
1: Co se děje?
0: Ťuky ťuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám se chvilkou telefonovat.
1: A vy jste ten interview k Cuku.
0: Ano, ano.
1: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
0: Já se radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
1: Nejlepší přítel.
0: Ano, ano.
1: Šimkův naučný slovník.
0: Ano. Páčně, ano. Kdy vyjde?
1: Už vyšel, já rozebrám.
0: A že mi to nějak ušlo, já slovím.
1: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
0: Ano, Otu Kamči, ano. Ota Šimek, ano.
1: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
0: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
1: Ne.
0: Showman. Ano, showman.
1: Jsem showman, jsem showman.
0: Showman, tak. Druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl, mistře, zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
1: No, kterých? No tak hodně to Philipsa a Grundyka si vážím a nadějnej je ten mladý, ten Hifi.
0: Ano. Kde šijete, mistře?
1: U Liprta.
0: Já myslím botičky, kde šijete?
1: Na to pole pod Leskal.
0: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
1: Rum.
0: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
1: Vemte to rychle, budu brát koupel.
0: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
1: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou a to jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu, ano. Nemůžu.
0: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
1: Samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, dobrá koupel.
0: A mistře na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
1: Samozřejmě, malbu.
0: A nějaké vzory máte?
1: Plnou tašku válečky s hvězdičkama, kolečkama a obrnička.

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krámu.

0: Na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil, kolem lidí jak much, samý tanec a smích.

si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem s chvojí.

jeden s držem sile, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

pravda jsou jenom slova, ale život je víc. Pravda jsou krásná slova, ale život je víc.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. V výpravě v Doubravě malý grizzly